Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí,

0: Chceš si tak zase jednou vyrazit na tramp?
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve vysílání Kam

tchýně. Měl bych připomenout, že na tchýně a vůbec naháklivé věci z manželského života máme v Praze doktora Miroslava Plzáka. Jenomže ten nepochází z Berounska, zatímco já ano, a neměl tedy na dohled vesničku Tetín, kde se problém tchýní řešil už v počátcích našeho státu. Neboť na Tetíně dala kněžna Drahomíra zaškrtit svou tchýni, tedy svou svokru, kněžnu Ludmilu. A tím asi ovlivnila směr, kterým se ubírá názor na svokry dodnes. On se tak ovšem u nás neubírá jenom názor na tchýně. Člověk potřebuje celý tento složitý svět vidět jaksi přehledněji, aby se v něm mohl zorientovat. Musí si ho zjednodušit. A vždy začne nikoli jednoduše, nýbrž primitivně dělit lidi. Když ho nahněvá nějaký mladíček, dědek či prodavačka, dělí lidi na mladé, staré, na prodavačky, řezníky, vojáky, na ty, co vydělávají snadno balíky peněz a na jiné záporné protipóly jeho samého. Na protipóly, co mu jdou na nervy, co za něco mohou a zvláště za to, že na světě není tak, jak by si on zasloužil. Jedna z těch škatulek připadá, kam lidská paměť sahá, právě na tchýně. Na všecky, bez ohledu na to, jestli se mohou přetrhnout, anebo jestli se jen pletou do věcí, do kterých jim prý nic není. Ženatí synové a vyvdané dcery jakéhokoliv věku mají k nim zpravidla podobný vztah a někdy i podobné chování, jako fotbaloví diváci k rozhodčímu. Zpravidla obě strany k tomuto vztahu přispívají svým dílem. Přílišnou vírou ve své přednosti a značnou slepotou pro to, co přednosti právě nejsou. Mladý člověk, kterého si váš syn nebo dcera začne vodit domů, například obvykle netuší, jaký otřes v rodičích budoucího partnera zpravidla, zvláště v tchýni, protože my tchánové jsme přece jenom nezodpovědnější a lehkomyslnější, vyvolá už tím, jak vypadá, jak mluví, jak jí, co nosí v hlavě, či z jaké rodiny pochází. Netuší, jak se rodič vyděsí při představě, že po dvou desítkách let odříkání, zlobení se a úporného vychovávání mají své dítě odevzdat zrovna tomuhle nespolehlivému zjevení a že s ním bude mít možná i děti. Tchán a tchýně, ale zpravidla zvláště tchýně, naproti tomu stěží do konce svého života zaregistruje, že mladí už nechodí do třetí třídy základní školy a že podle práva, podle ústavy a někdy dokonce podle skutečnosti dosáhli vlastního rozumu, tedy zletilosti, a tedy jakéhosi nároku na vlastní rozhodování a vlastní způsob života. A že rodiče mají nadále hlas už pouze poradní. A to je kámen úrazu. On u nás totiž nikdo, a nejenom tchýně, nedovede radit. Každý toho druhého spíše nutí a zmermomocňuje. Třeba, že se ovšem na tom vděčně anekdotickém vztahu podílejí obě strany,

děti jsou na tom přece jenom hůř. Ale neměli by si to tak brát. Nebude to dlouho trvat a z toho mladšího páru bude jeden taky tchýní a taky začne vychutnávat černou kůrku životního chlebíčka. Pokud se do té doby nenaučíme všichni umění poposednout si a uskrovnit se v tom rodinném kruhu. A tam patří i tchýně a tchán, protože nejsou vlastně ničím jiným než obyčejnou ustaranou mámou a obyčejným ustaraným tátou.

0: vědět měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby těsně

0: co si natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš,
1: že s náma stojí za to žít. Až soumrak prodlouží nám stíny,
0: no to máš jasně ložený.
1: Lehkým krokem pláchne a ten na jedno točený.
0: Z tornister vytáhnem starý historky vojenský
1: a svý maršálský hole,
0: keci, co nejsou pro ženský.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Trestný čin ublíží na zdraví je možno spáchat takovou dvojí formou zavinění, buď úmyslně nebo z nedbalosti. Tak úmyslně to je zřejmé, že tak třeba Ukázka obžalovaný zdůvodnil trestnou činnost slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepa. Neboť těmito slovy, myslím stručně, ale velice výstižně, zdůvodnil obžalovaný zlomení sanice svému spoluobčanovi, když uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vidba? Druhou tou formou je nedbalost. Pachatel přímo nechce ublížit, nechce způsobit zranění, ale počíná si nedbale, zanedbá nějakou svoji povinnost, takže k tomu následku potom dojde. Zase jenom tedy pro ilustraci jeden příklad, kdy obžalovaný se hájil slovy: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristu a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Poslyšte baladu o mezinárodní

0: narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na

pancéřová dočka zná temný uličky, na všechny dotěrný poldy má svý fintičky. V jedný ruce volant, v druhý lehkej kulomet, až se mě soudce dočká.

mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Tak jsme jeli do Châteauneuf du Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídlil papež, jak název praví, papežské víno, že jo? Tam sídlil papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacírství a ten zas toho a neuznávali se.
1: To je... tři papeže, tamtý...
0: Já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidějí. A ten právě jeden bydl v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. Ale... dokonce kolem lidí, jak je známo. A... tak tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů šatonevských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětluji, tedy že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak... přivolal slečnu nějakou, říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím skutečně poutníka, který narazil na svaté místo. A ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala... já jsem řekl, a votr santé, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí, jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídá, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám dám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví, kořen vinné révy ze Châteauneuf du Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina, ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru, zvedl kufr a tam viděl na něj kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen vinné révy ze Châteauneuf du Pape. A ten celník na mě kouká, povídá, ha, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a obojí už nemám. Vzpomínám někdy na oktávíny, vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
2: Vy jste byl v Marseille, pokud máte to bujabézu.
0: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byli teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
3: Dostali jsme chobotnice, mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
0: Jo?
3: Žádný chobotnice.
0: Vepřový.
3: Vepřový.
0: A přitom to prase je vošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok, protože ona ty pohyby, ono se to ekluje trošku, to vlnění těchto. Ještě máte nějaký
2: ještě
0: dotaz? Tady se fajn sedí, no.
2: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině.
0: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině. No tak já se snažím ochutnat všude, kde co je zvláštního, ale nejpodivuhodnější jídlo jsem jedl v Libanonu, které je překrásné jako země, ale pozvali nás tam na večeři známí, a tedy Libanonci, a říkali, jestli chceme jíst evropsky nebo arabsky. A my jsme říkali, no jsme v Libanonu, tak libanonsky. Tak nám dali, tam je zvykem jíst třeba 23 chodů, to jsou takové misky, ne po sobě, nýbrž najednou. Přijde jsou asi 23, 25 misek, to jsou takové kaše různé, říká se tomu taheny, a to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. A ty placky se ulamují a z těch tahen se bere a to jeden druhýmu to podává přes stůl a rože ochutnej tohle to a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
4: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
0: No to ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví. A jsou lidi, jsou na ně fanšbekři a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy. A bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to netěžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
3: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
0: Jo, takhle dopravní. No tak já už jsem zažil kdeco, já jsem třeba, jako mladí jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista a já jsem jezdil daleký trati, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem jel právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, jo? A kde jsou Beskydy?
3: Beskydy to vím.
0: To vím.
3: To jsou na Moravě. To...
0: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestu letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý oddíl jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašný na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi. A teď ležící velbloud, že člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby a teď ten velbloud leží a vstává tím způsobem, že napřed stane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Nikdy. Ne, to už ne.

jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

černou hmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

trendy pobíjí a jen tři míle mi zbývají k Marie. A jen tři míle mi zbývají k Marie. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

odešli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lé. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

them all. I'm on your side. Oh, when times get rough,

when you're down and out. When you're on the street,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme CDčko Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných Chlapský slovo.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

0: jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve Vysílání.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude většinou oblačná obloha, ojedinělé s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo skoro 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtletí zvýšil o 3,6 desetin roku na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Bílé elipsy, které mají motorkáře v zatáčkách držet dál od středové čáry, jsou na Červenohorském sedle už skoro rok. První zkušenosti vypadají podle BESIPu nadějně a stát už značení zkouší také na Kokořínsku. Proti opatření je ale instruktor Sršaň. Podle něj může značení naopak jezdce rozptylovat. Za Barum Rally se ohledl náš kolega Luboš Dvořák.
2: Soutěžní jezdec Filip Mareš, mladoboleslavský rodák ze Semčic, se vrátil z Barum Rally s nadějí na titul mistra republiky. Přestože po defektu skončil osmý, tak se ujal po odstoupení Jana Kopeckého vedení tabulky. Jak sám po domácí Bohemce řekl, bude to vyrovnaný boj do posledního metru. O titul se bude bojovat na Rally Pačejov. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Hygienici vyrazili do terénu. Jak to dopadlo, to ví Blanka Holoubková.
3: Kontrolou pražských hygieniků neprošla v prvním pololetí letošního roku zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Mezi nejčastější pochybení patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Z Prahy Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Glasgow proti Rangers k úvodnímu zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Severočeši už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. I trenér Luboš Kozel bude usilovat o sedmé soutěžní vítězství po sobě. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Josef Šimek a kapela Greenhorn Stý jako Texas v našem vysílání. 6 minut po hodině 6. Úplně přesně nám to vyšlo a teď 4, 5, 6. 6, 0, 6, 0, 6. Tak takhle se nám to tady krásně vyšestkovalo a vynulovalo ve vysílacím studiu Country Rádia. Krásné dobré ráno vám přeju, je čtvrtek 20. srpna, tak tady máme samou 0, pěkně nám to vychází, máme čtvrtek, takže to si myslím, že je taky pozitivní zpráva, zejména pro všechny, kteří budou chtít si užít nadcházejícího víkendu po tom pracovním týdnu. Dneska máme Světový den komárů, to si myslím, že je taková jako možná méně pozitivní zpráva, protože dneska možná to kolem vás v noci bzučelo, možná jste se málo vyspali, ale to bylo možná proto, že komáři už začali slavit svůj den. Více si o tom povíme během této hodiny, jak moc se slaví a proč vlastně dneska ten Světový den komárů máme. Tak hezké dobré ráno vám přeje Katka Čepelíková, posílám vám nějakou muziku na pěkné vstávání, anebo jen tak pěkně ještě lenošení, protože jste si před chvilkou zapli rádio a ještě se tak trošku jako trošku protahujete v té postýlce a říkáte si, ještě mám chvilku, tak ještě chvilku si užijte s Babi Daňkem a písničkou Jak léta jdou. Za chvilku informace o počasí, tak hezký den.
1: Jak léta jdou, radši se nebo blížej, co z komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy, co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam.

svůj malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

samá lékořice všude a ta vonavá. Určitě si pamatujete na pendreky a ten si vyráběl vždycky z lékořice a myslím si, že i do dnešních dnů se tak vyrábí, aby krásně voněl a možná i uzdravoval. Tak teď v 6 hodin a 12 minut je před námi pohled na silnice. Komplikace čekejte hned na několika místech. Ano, takhle brzy po ránu někdo někam vyrazil a bohužel se to setkalo s nějakou kolizí. Na D6 121 km, tak právě tam máme kolizi dvou osobáků a bouralo se i na D35. Máme tam havárii osobáku do Svodidel, je to zhruba na 255. kilometru. No a počasí bude lepší, tak zejména musím říct, že na jeho západní Moravě tam mají v tuto chvíli už teploty kolem 23 stupňů Celsia. Jinak západ Čech, ten je kolem 13-14 stupňů a my ve středních Čechách a třeba i na Jihlavsku, tak tam máme kolem 16 až 17 stupňů Celsia. Tolik tedy informace aktuální o tom, jak to vypadá po venku. A teď už informace o tom, co si dáme za muziku. Možná poznáváte, to už je Highwayman a stejnojmenná píseň. I was a high-

0: Jak bylo, je a bude.
1: Hezké dobré ráno, v 6 hodin a 16 minut mrkneme se na tom, kdy nám vyšlo sluníčko. No, bylo to 3 minuty před hodinou 6 a myslím si, že v příštím týdnu už se překulíme přes tu 6 hodinu. No, bude to už v sobotu. Ano, sluníčko nám bude vstávat přesně v 6 hodin. Ale nebudeme předbíhat, zapadat nám dnes při čtvrtku 20. srpna. Bude slunce ve 20 hodin a 9 minut. Jak to vypadalo v historii s těmi nejvyššími a nejnižšími teplotami? Vůbec nejnižší teplota byla naměřena v roce 1968. Šlo o 8,3 stupně Celsia. Zatímco ta nejvyšší byla naměřena v roce 2012 a šlo o rovných 630 stupňů. Tak uvidíme, zdali fakt ty teploty dneska budou překonány. Myslím si, že k 630 se nedostanou, ale budou dosti vysoko. Ostatně o tom nasvědčuje i počasí, které aktuálně panuje po venku, zejména tady na Moravě, protože tam už mají v tuto chvíli kolem 23 stupňů Celsia a dneska by tam mělo být až 32. Zatímco na východě naší, nebo na západě naší republiky je kolem 13-14 stupňů Celsia. Tak jak to tady bude dnes? Rozptyl teplot bude poměrně veliký. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. A co se týče pátku, tak nadále nás čeká hodně oblačnosti a místy přehánky nebo déšť. Předpokládáme převážně oblačnou oblohu místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. No a jestli vás zajímá ještě nějaká pranostika vztahující se pro 20. srpnový den, tak leda, že byste si nějakou vymysleli, protože na 20. srpen tady žádná není. Tak nějakou z těch univerzálních určitě ale najdeme. Tedy možná, že ji najdu, mám tady tolik papírů, že možná, že ji nenajdu. No tak stalo se, momento, najdeme, nebojte. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Nebo ještě jedna, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. Tak, tolik tedy veškeré info o počasí, je čas na muziku, nové struny a špatný flek. Tak Kuba Jiroušek právě teď v našem vysílání.

Věra Martinová, Me Blues, 5 minut před 6:30 na Country Rádiu. Tak pokud máte rádi singlové nahrávky Rangers, plavců z roku 1974, nebo obecně máte rádi Rangers, tak si dneska nezapomeňte pustit Country Rádio v 19 hodin, protože vás čeká Dvora na Country. Hodinový pořad, kde se nejenom tyto singlové nahrávky objeví, čeká vás také moderní bluegrass podání kanadské skupiny The Dead South a třeba, a to si myslím, že bude teda velká pecka, 41. verze slavné písně Jambalaya, tentokrát, no hádejte v jakém jazyce, no to byste neuhádli, ve slovenštině. Takže Jambalaya ve slovenštině, deska mezi 19. a 20. hodinou v rámci pořadu Dvora na Country v našem vysílání. To teda bude opravdu zážitek, u toho nesmíte chybět. Teď ale Valda Matuška, Kamarádi táborových ohňů, to všechno odnes.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, je 6:30, mrkneme se na dopravu a začneme vlakovými výlukami. Brno Ivančice, Dolní Poustevna Bad Schandau, Nymburk Kopydlno a nebo Přelouč Heřmanův Městec. Tady platí takové ty dlouhodobější vlakové výluky, takže nejenom dnes, ale určitě i zítra na těchto trasách pojedete autobusovou dopravou. Na D6 exit 154, tam se bouralo a komplikace, čekejte taktéž na D6 na 121. kilometru ve směru na Cheb, i tam máme dopravní kolizi. Tak na sebe dávejte pozor, přejeme šťastnou cestu.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country Rádio.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se v minulém roce obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst přibližně o 24%. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy. Pražská zoologická zahrada získá dědictví v hodnotě 13 milionů korun. Zesnulá žena jí odkázala dvě nemovitosti a finanční hotovost. Podobné odkazy prý dostává zoo pravidelně. V Česku rychle přibývá lidí starších 100 let. Zatímco v roce 2018 jich bylo 438, letos jejich počet vzrostl na 1186. Za růstem stojí lepší zdravotní péče i silné populační ročníky narozené po první světové válce. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně až zataženo, místy déšť nebo přehánky a bouřky silnější. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dobrý den, dnes slaví svůj svátek Bernard. Jde o jméno starogermánského původu, které vzniklo spojení původních německých slov ber, což znamená medvěd, a hard, což znamená tvrdý. V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako drsný medvěd, nebo možná v některých výkladech i statný jako medvěd. V Česku máme těch Bernardů kolem 260, tak všechno nej. Dnes také slaví Bernarda, Beno, Dino a Filibert, a nebo také Anabela. Ženské křestní jméno Anabela nebo Anabel znamená hodná lásky nebo líbezná. No a jak už jsem o tom dneska hovořila několikrát, dnes máme Světový den komárů. Ronald Ross roku 1897 totiž objevil přenos malárie na člověka komáry a od té doby, tedy více než stovku let, už slavíme 20. srpen jako Světový den komárů. Tak, milí komáři, ušetřete nás trošku. Estonsko, tak právě tam mají dneska obnovení nezávislosti a v Senegalu mají den nezávislosti.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sáh, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

to vypadá s vlaky, tak to jste se dozvěděli zhruba kolem 6:30 na Country Radio. Jak to vypadá na silnicích, to se dozvíte v tuto chvíli. Pozor si dávejte zejména na D35, je to z Mohelnice do Olomouce, zhruba 255. kilometr. Tam auto vrazilo do svodidel, začalo se to tam trošku štosovat a aktuálně je tam kolona zhruba na 10 minut. Snad bude brzy všechno v pořádku a kolonu budeme hlásit, že už zmizela. Jo? Podíváme se i na počasí. Dneska teploty 27 až 32 stupňů Celsia a obloha bude oblačná, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Takže možná na nějaký ten krátký rukáv a krátké kalhoty to bude, ale pokud jste trošku z cukru, tak si určitě sebou nezapomeňte vzít deštník. Před námi Maruška Rotrová, Řeka lásky a držte už mi teď palce, abych se dovolala za chviličku na písničku na probouzení. Máme tady jedno pěkné přání, tak by byla škoda, aby nám to dneska nevyšlo.

0: písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Tak je tady ten slavný čas, 6:45, a k tomu skoro 2 minuty, kdy jdeme volat Marušce Svojanovské. Tak pokud nás teď poslouchá, tak by honem rychle měla běžet k telefonu, aby jsme se stihli svolat a aby slyšela přání, které tu pro vás mám. Tak Maruško, slyšíte nás? Je to milovaná maminka a má krásné životní jubileum. A právě dnes jí máme probudit písničku, která se jmenuje Dokud budu žít. Dobré ráno, moc vás zdravím, Maruško. Tady je Katka z Country Rádia. Haló, haló. Maruško, slyšíme se? Haló, haló, tady je Katka z Country Rádia. Maruško?
2: Ano, haló.
1: Haló, haló, dobré ráno, tak ještě jednou. Tady je Katka z Country Rádia. Moc vás zdravím, Maruško.
2: Děkuji, dobrý den.
1: Dobrý den, tak vy prý máte krásné životní jubileum.
2: Ano,
1: tak právě dneska je 20. srpna, tak tu mám jedno krásné přání a také písničku. Kdo si myslíte, že si na vás vzpomněl?
2: To určitě moje rodina, Barunka, děti, teda Barunka jako dcera, syn Michal. No. A manžel.
1: No určitě, je tady výčet, ano, celé vaší opravdu velmi široké rodiny, tak já vám ještě přečtu přání, které tady pro vás nechali a moc si přáli, aby jsme vás dneska zařadili úplně na seznam, úplně nahoru, aby prostě jsme tu písničku 100% odehráli. Jmenuje se Dokud budu žít a je od Pavla Bobka a Pavlíny Jíšové. Tak ano. K tomu přání. Ty naše zlatá Maruško, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu důvodů k radosti. Děkujeme za tvou nekonečnou lásku, péči a podporu každého člena naší úžasné rodiny. A nezapomínej také na sebe a na to, že nikdy není pozdě plnit si své sny.
2: Je to krásný. No. Krásný a dojemný.
1: Je to dojemný. A takhle po ránu. Už jste dlouho vzhůru dneska?
2: No, tak dlouho ne, ale se přemýšlím tady a tak nějak rekapituluju.
1: A říkáte si, dneska mám to jubileum a najednou ten telefon, že? Teď jsem vás z toho vytrhla a vy jste si říkala, ježiš, co se to děje? No a myslí na vás Bára s dětmi, Filipem, Tereskou, Emičkou a také Viktorka, syn Míša s Nelinkou. No jejich opravdu celá řada, tak věřím, že za vámi dneska dorazí a to krásné životní jubileum si společně oslavíte.
2: Já, určitě, už se těším.
1: No paráda, tak Maruško, moc vás zdravím, přeju vám taky všechno nejlepší. Písnička, která teď hraje, třeba klidně z vašeho sluchátka, nejenom z rádia, je jenom pro vás. Tak hezký den.
2: Děkuju moc, je to on.

6 dní na silnici s Davem Dudleym ve vysílání Country Radio. To si myslím, že by bylo docela parádní, zvlášť kdyby nám pořád takhle pěkně zpíval, že i různé jiné písničky, nejenom tu jednu dokola 6 dní, ale myslím si, že bychom si to náramně užili my všichni. Tak to už se nám asi bohužel nesplní, ale co se nám může splnit těsně před 7, že si dáme Modrý měsíc a hodně vysoké tóny od Honzy Vančury. Tak tady jsou Rangers v našem vysílání a po 7 hodině, tedy po zprávách a informacích o počasí, si dáme Texmeny a Vráťu Vyskočila jejich písničku, která se jmenuje Hledaný muž. Tak přeju hezké dobré ráno, pěkný čtvrtek 20. srpnového dne.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou oblačná obloha, ujedinělé s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, a to v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Policie v Rakousku zakázala pokračovat v jízdě řidiči autobusu z Česka, u kterého při kontrole zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Malér se dostal i do rakouského tisku. Teď se vrátíme zpátky domů. Bazény je potřeba udržovat i čistit. Kde bude zavřeno, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Podobně jako většina bazénů a vodních světů se během prvního školního týdne uzavřou. Od pondělí 1. srpna bude mimo provoz relaxační centrum Labe v Nymburce. Zařízení čeká první sanitační týden a technologická odstávka. Ta samá situace bude i v sousední Mladé Boleslavi. Zde je náhradou bazén v Sokolovně. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Obydlení na jihu Čech teď Blanka Holoubková.
3: V Jihočeském kraji se v letošním prvním pololetí dokončilo jen 630 bytů, což je o 41,8% méně než ve stejném období loni. Zahájených staveb bytů ale za první půlrok přibylo. Stavebníci začali budovat 1545 bytů, což je o pětinu víc než loni.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů, včetně s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Máme 20. srpna roku 2026, to znamená, že do konce roku nám zbývá přesně 133 dní. 20. srpna roku 1977 odstartovala Voyager 2, což byla sonda, která dneska putuje mezihvězdným prostorem a veze sebou slavnou zlatou gramofonovou desku se zvuky země, hudbou a pozdravy v desítkách jazyků. Tak to je jenom takový malý drobný výčet toho, co patří k tomu 20. srpnovému dni, tedy k tomu dnešnímu dni, do kterého jste se možná právě teď probudili a říkáte si, ježiš, co je vlastně vůbec za den, já teď nevím, jestli už je sobota nebo víkend, tak ne. Ne, musím vás trošku zklamat, víkend ještě není, je čtvrtek, ale to už si myslím, že už je takový ten malý pátek, jo, už nám to pomaličku začíná, to těšení se na víkend a nějaké přípravy, možná na nějaký festival, možná, že se vydáte na nějaký výlet, klidně nám o tom dejte vědět, kam se chystáte, co plánujete a jestli pak si třeba Country Radio taky vezmete sebou. Hezké dobré ráno vám přeje Katka Čepelíková. Moc vás zdravím a přeju velmi úspěšný den. Pakliže ho budete trávit s námi, tak si myslím, že bude úplně ideální. Mám pro vás totiž třeba Malina Brothers, taky Spirituál Quintet a další informace z historie, protože to budou data v datech hned po těchto dvou písních. Tak si užívejte to pozvolné, klidné ráno spolu s námi a také s Bernardy, kteří mají dneska svátek.

Wanted a písnička Mlýny v 7 hodin a 11 minut. Jak to vypadá na silnicích, to jsou informace, které se od nás dozvíte. A nejenom to, taky vám řeknu, jaké bude počasí. To je informace, která vás možná zajímá vůbec nejvíc. Tak asi s tou začneme. Tak na Moravě máme teploty poměrně vysoké, už takhle na brzké ráno. 22 stupňů si myslím, že je docela dost. Dneska by tam mělo být až 32, tak s tím počítejte a trošku méně se oblékněte. Nicméně třeba na západě Čech, tam je kolem 13-14 stupňů, stále se ty teploty takhle drží docela nízko. A jinak na zbytku území je kolem 16-17 stupňů, což si myslím, že je celkem příjemné. Na takhle brzké ráno teploty dneska vystoupají, jak jsem řekla, na 32 stupňů Celsia. Ale jenom místy, nebojte se. Jinak ještě se podíváme také na to, jak to vypadá na silnicích, protože to by zajímalo asi všechny řidiče. Tak na silnicích si myslím, že není klid, ale to s tím asi možná počítáte. D35, 256. km ve směru na Olomouc, tak právě v tamtom místě se bouralo. Počítejte s nějakým menším zdržením. Aktuálně to vypadá na nějakých 10 minutek. Trošku se nám to tam začalo štosovat. Pokud jste na místě, klidně nám dejte vědět na telefonní linku 210 323 333. Hezké ráno.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Máme 20. srpna roku 2026 a my se teď ponoříme o mnoho let zpět, třeba do roku 2012, kdy v Česku padl absolutní rekord v historii měření v Česku, když meteorologové v Dobřichovicích na Praze Západ naměřili teplotu přes 40 stupňů Celsia. Tento rekord byl ale překonán hned po 14 dnech v Doksanech ve dvou následujících dnech 27. a 28. června roku 2026, to znamená loni. No a ještě se podíváme do zahraničí, protože v roce 1977, to znamená před 49 lety, odstartovala vesmírná sonda Voyager 2. Ta sonda dneska putuje mezihvězdným prostorem a veze sebou slavnou zlatou gramofonovou desku se zvuky země, hudbou a pozdravy v desítkách jazyků. No tak příští rok oslavíme 50. a až to jednou prostě mimozemštěni najdou, tak se budou asi hodně divit, co jsme tam všechno uložili za zvuky. Míříme do světa do roku 1923, tehdy se narodil Jim Reeves, americký zpěvák, od dětství se věnoval hlavně sportu a později začal pracovat jako rozhlasový hlasatel. No a v roce 1995 nás opustil herec Jiří Lír. Společně s bratry Lubomírem a Oldřichem Lipských po druhé světové válce spolu zakládal divadlo Satyry, kde se sešel s mnoha budoucími komediálními hvězdami českého filmu. No a když to před chvilkou byla řeč o Jimmy Reevesovi, tak si dáme jeho asi vůbec nejznámější skladbu, která se jmenuje He'll Have to Go. Vysílání Country Rádia v tuto chvíli vzpomínáme tedy na Jimmyho Reevese.

Kapela Home Free, Ring of Fire v našem vysílání krátce před 7:30, kdy je před námi doprava, tak pokud sedíte v automobilech a říkáte si, no tak snad dneska projedu do té práce v pohodě, nebo snad na ten nákup nebude někde nějaká zácpa, dozvíte se za malý okamžik, jak to vypadá na silnicích a taky vám prozradím, kde dneska vláčky nejezdí ve vysílání Country Rádia. Teď je před námi ale Jarek Nohavica, jdou po mně, jdou, tak hezký čtvrtek a pěkné ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za 1,5 minuty bude 7:30, pěkný den vám přejeme. D35 Mohelnice, Olomouc, 255,5 kilometr, máme tam auto ve svodidlech, stále tam komplikuje provoz, vytvořila se tam kolona, která už je na více než 10 minut, měří zhruba 1 kilometr. Pozor si dávejte i na Pražském okruhu v obou směrech, nejhorší je to asi před sjezdem na Ořech, máme tam uzavřen pravý jízdní pruh, je to ve směru na D1, tak i tam počítejte s nějakou komplikací, respektive s nějakým tím zdržením. A ještě tady jsou informace o vlakových spojích, které dneska na obvyklých trasách určitě neuvidíte a nepojedete jimi. Brno-Ivančice, Nymburk-Kopydlno, Přelouč-Heřmanův-Městec a nebo Vsetín-Půchov. Tak tam si myslím, že už hodně dlouho vlaky nejeli a až do konce roku ještě nepojedou. Před námi počasí, také informace o zpravodajství, to znamená nějaké ty důležité věci, které by vám měli uniknout, ať už z Čech nebo ze zahraničí. A poté Pavel Bobek.
2: Country Radio. Když spustí housle za skejžnou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, a nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Naladíte i v den.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ceny potravin v Česku klesají mimo jiné kvůli cenové válce obchodních řetězců. Obchody prý prodávají některé základní potraviny i pod nákupní cenou, aby přilákali zákazníky. Pražským tunelem Blanka už jezdí autobusová linka 145. Propojuje Dejvice a Čimice. A první elektromobil Ferrari se na aukci prodal za rekordních 835 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražil nový vůz. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně až zataženo, místy déšť nebo přehánky a bouřky silnější. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme si tady na Country Radio povídali o trendech, o těch trendech, které jste nikdy nepochopili a tím pádem jste se jich vlastně nikdy neúčastnili. Ano, může jich být celá řada a můžou souviset s jídlem, s oblékáním, s mluvou a s celou řadou jiných věcí. Tak co vás všechno napadlo? Tak Hanička napsala, no nechávat si vycpávat umělá prsa nebo si dávat botox, to nikdy nepochopím, dávat do svého těla jedy. No tak ale zase na druhou stranu, no, když to někomu zvedne sebevědomí, které je do té doby jako velmi nízké, tak jako proti gustu, helejte, když to není do mého těla, není to nutnost, tak proč ne? Honza napsal tetování, že nikdy nepochopil tetování. Já myslel, že přijeli na dovolenou Mauři z Nového Zélandu a že je jich fakt dost a taky hodně roztrhané kalhoty. No, tak že ani to nechápe, jako když je někdo prý z buše nebo křováci, no. Ale tak včera jsme se tady o tom bavili i s Vláďou a říkali jsme si, že to je vlastně docela dobrý trend. Nikdy nevíte, kdy se vám prostě pod cestou roztrhnou kalhoty. Nikdo si toho nevšimne. Dříve by všichni říkali, je dívej, a co se mu stalo, jako, a podívej, jakou má díru. A dneska si toho vůbec nikdo nevšimne. Emilka napsala, těm dnešním trendům už vůbec nerozumím a je mi to celkem jedno. A to je dobře, to je vlastně dobře, že vás to nijak jakoby netrápí. Ivča napsala, že nepochopila volnou výchovu dnešních dětí. Učitelé se bojí i rodičů a dát pár pohlavků je nemyslitelné. No, i tohle to je názor, který se objevil na Facebooku Country Radio. Na ty další se klidně můžete podívat a když tam budete, staňte se našimi přáteli, protože jen tak se dozvíte ty nejnovější věci, které pro vás chystáme. Třeba teď tam nejnověji visí fotografie mě a Vládi, kterak máme taková speciální krásná trička, která jsme dostali od našeho věrného posluchače, pana profesora Jiřího. Jen se podívejte, jaká trička jsme dostali. No, jestli se vám budou líbit, tak možná, že si budete chtít taky nějaká taková nechat vyrobit, jo? Ne třeba s našimi podobiznami, ale s vašimi vlastními.

Mirek Hofman a kapela Greenhorns, to byl jejich jižní vítr. No, zdali pak dneska bude vanout jižní vítr, to vám nepovím. Řekla bych, že spíš ne, ale podíváme se na to, jak to vypadá s počasím v tuto chvíli. Teploty jsou celkem neměnné. Řekla bych, že posledních, nevím, možná 45 minut se příliš nehnuly. Možná na té Moravě, tam se vyšplhali o stupínek výš, aktuálně je tam kolem 22, 23 stupňů Celsia. Západ Čech ale stále kolem 13, 14 stupňů, všude jinde kolem 18, 19, tak s tím počítejte. Další informace, ty už souvisí s dopravou, tak máme tady nějaké komplikace, které tedy souvisí s D6, exitem 154 ve směru od Karlových Varů, právě tam se bouralo, došlo tam k havárii osobáků do svodidel, policie už by měla být na místě a situaci řešit. Bouralo se taky v Praze, je to konkrétně Praha 1, v ulice Vilznova ve směru do centra, tam se srazily hned dvě dodávky, takže tam si myslím, že to bude docela šrumec a docela nadlouho. Počítejte tady s nějakým menším zdržením. Teď si dáme ale jedno pěkné rodeo. O to se postará Rostě Fischer v našem vysílání a za chvilku už poznáte, kdo

0: pospíš, lásko.
1: Poznáte, kdo jsem?
2: My se tedy budeme tady s Radunkou snažit, abyste poznali, kdo jsem. Dali jsme si tady s tím docela práci, aby jsme vám dali, nebo vymysleli pět otázek a taky pět odpovědí. Tak Radu, přeju ti hezké ráno.
3: Krásné ráno všem.
2: Tak Radunka mi zase bude trošku pomáhat, trošku nadhazovat ty otázky a já na ně budu odpovídat. Tak můžeme se do toho pustit. Já bych si teďka být váma dala rádio trošku více nahlas. Myslím si, že to bude dneska trošku náročnější, jo? Abyste zachytili všechny otázky i odpovědi správně a mohli jste potom volat na telefonní číslo 210 323 333, až si budete jistí, že znáte tu správnou odpověď. Ve hře je Deštník Country Rádia. Můžeme začít.
3: Jdeme do toho. Čím jste se ve svém životě zabýval či zabývala?
2: Já jsem byla tanečnice, ale taky i společenskou celebritou a milenkou řady vlivných mužů.
3: Tím jste se proslavila?
2: No vlastně ano. Moje kontakty s vojáky, diplomaty a politiky se později staly jedním z důvodů, proč na mě padlo podezření ze špionáže.
3: A byla jste taky špionkou?
2: No, moje skutečná role je dodnes sporná. Francouzi mě v roce 1917 odsoudili za špionáž pro Německo. Historici ale upozorňují, že proti mně nebyly předloženy přesvědčené důkazy o tom, že bych skutečně způsobila významné škody, za což jsem tedy ráda.
3: Špionky bývají krásné, je to i váš případ?
2: Já jsem se stala symbolem dokonalé femme fatale. Geniální špionky, byť se o mě říká, že mé špionážní schopnosti byly mnohem méně působivé než legenda, která o mě vznikla.
3: Žijete ještě?
2: No ne. Kdepak, byla jsem bohužel popravena, ale než jsem zemřela, nenechala jsem si ani zavázat oči a řekla jsem, kurtizána, to připouštím, špionka, to nikdy. Tak teď jsem teda zvědavá, jestli budete znát správnou odpověď na naši otázku, tedy o kom jsme si teď povídali. Budeme chtít znát jméno i příjmení. Tak Country Radio, hezké ráno.
4: Dobré ráno, Jarmil, Kutná Hora. Tak já si myslím, že to je, já teď mi to vypadlo.
2: No.
4: Katamari.
2: No, zkuste to přeformulovat tak, aby to bylo správně. No, jako jste blízko, ale jako nemůžu vám to zatím uznat.
4: Já vám rozumím, no.
2: No. Tak, tři.
4: Hatamari.
2: Jakože, motáte tam správně, jo, různě ta písmenka, ale jako není to ještě úplně správně. Tak poslední pokus a dáme když tak šanci někomu jinému.
4: Dejte šanci jinému. Mě to teď vyskočilo, jak jsem to vytočil.
2: Já rozumím, rozumím, nedá se nic dělat. Mějte se pěkně, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: No vidíte, někdy se to prostě se takhle semele a v té hlavě se to prostě, jo, ty to víš, jo, Radu, víš ano. To a teď se to tam najednou šup a teď ty ho nevíš. A teď je to takové zvláštní jméno. Country Radio, dobré ráno.
5: Dobré ráno, můžu odpovědět na otázku.
2: No určitě, povídejte.
5: Myslím si, že to je Mata Hari.
2: No, ano, takhle je to správně. Jo, posluchač před vámi jako byl tak strašně blízko, jo.
5: Slyšel jsem, no.
2: Byly to takové jako různé varianty, ale Mata Hari je to správné jméno. Tak co vás přivedlo na tuhletu ženu kurtizánu?
5: Já si myslím, že to bylo jasný hned po první nápovědě.
2: Vážně, jo, vážně.
5: Opravdu. A my jsme si tady udělali opravdu lehký.
2: No neříkejte, a my jsme si tady s Ráďou říkali, ježiš, ale to bude těžký. A to bude těžký, to jako málo kdo bude vědět. Ale musím říct, že zhruba po druhé otázce se tady začaly jako rozezvučet telefony a teď to tady začalo blikat strašně. Takže asi bylo to jednoduché. No tak dobře, tak my přitvrdíme. Každopádně.
5: Já jsem to byl ten první, asi to začal blikat.
2: Vy jste možná byl první, každopádně my si teda dáme záležet. Vy máte tedy Deštník Country Rádia, ale zítra teda slibujeme, že to bude těžší.
5: Dobře, poslouchám vás každý den, takže
2: jste moc skvělý.
5: Jste moc dobrý rádio.
2: Děkujeme moc. First thing every morning that I do start missing you.

0: Nezmaři a růže. Tuhle tu růži bychom mohli věnovat úplně všem, co se chtěli dovolat a chtěli taky říct, co to byla Mata Hari a všichni to chtěli říct a všichni jste to prý věděli. No tak super, tak tahle ta písnička byla speciálně pro vás, i když jste se nedovolali. Zkusit to můžete zase zítra těsně před 8, kdy budeme hádat další osobnost. A tentokrát teda slibuju, že to bude trošku těžší. Dáme si zprávy také počasí a po 8 hodině už nás čeká Michal Tučný. Spím v obilí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude většinou oblačná obloha, ujedinělé s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo skoro 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtletí zvýšil o 3,6 desetin roku na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Bílé elipsy, které mají motorkáře v zatáčkách držet dál od středové čáry, jsou na Červenohorském sedle už skoro rok. První zkušenosti vypadají podle BESIPu nadějně a stát už značení zkouší také na Kokořínsku. Proti opatření je ale instruktor Sršaň. Podle něj může značení naopak jezdce rozptylovat. Za Barum Rally se ohledl náš kolega Luboš Dvořák.
2: Soutěžní jezdec Filip Mareš, mladoboleslavský rodák ze Semčic, se vrátil z Barum Rally s nadějí na titul mistra republiky. Přestože po defektu skončil osmý, tak se ujal po odstoupení Jana Kopeckého vedení tabulky. Jak sám po domácí Bohemce řekl, bude to vyrovnaný boj do posledního metru. O titul se bude bojovat na Rally Pačejov. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Hygienici vyrazili do terénu. Jak to dopadlo, to ví Blanka Holoubková.
3: Kontrolou pražských hygieniků neprošla v prvním pololetí letošního roku zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Mezi nejčastější pochybení patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Z Prahy Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Glasgow proti Rangers k úvodnímu zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Severočeši už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. I trenér Luboš Kozel bude usilovat o sedmé soutěžní vítězství po sobě. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

Líný letní den a hodně tam pošekávají pejsy, kteří nechtí mít evidentně žádný líný letní den, ale chtějí vyrazit někam na procházku, někde se projít a užít si s vámi pěkný letní den 20. srpna. Tak pokud máte nějakého afana, klidně ho vemte někam na procházku a pak se zase vraťte ke Country Rádiu, abyste stihli třeba informaci o Bernardech, kterým se budeme věnovat krátce po 8:30. To je jméno, které je dneska vepsáno v kalendáři a není tam osamoceno. Je tam ještě Bernarda, jestli se správně dívám. A jinak zásadní svátky myslivecký kalendář vůbec nenabízí, ale víme, že dneska je svátek všech komárů. No jo, k tomuhle svátku se taky dostaneme po 8:30. No a kdyby vás zajímalo, kdo bude v pořadu pod lupou, tak se za malý okamžik podívejte na Facebook Country Rádia, protože tam bude hned podobizna člověka, kterého si dneska tak trošku podrobněji propereme. A proč? Protože by možná slavil svátky nebo narozeniny a nebo nás v tento den opustil. To se všechno dozvíte za malý okamžik v našem vysílání. Tak pěkný čtvrtek a hezké dobré ráno vám všem z Country Rádia.

Minut. Máme tady jednu důležitou informaci o poludenní vlakové výluce. Ta dnes bude platit do 16 hodin a je pouze jedna jediná. Týká se trasy Hradec Králové Týniště nad Orlicí. Tak souvisí s dnešním dnem, ale i s nadcházejícími třemi, protože tahle ta poludenní vlaková výluka vytrvá až do 23. srpna. Pakliže míříte na D1, jedete z Prahy do Ostravy, tak vězte, že za sjezdem u brněnského výstaviště, je to zhruba 190 kilometr, se srazily dva osobní vozy a jeden nákladní vůz. Je tam blokován jeden jízdní pruh, to znamená ten konkrétně ten levý, to znamená, že to komplikuje v podstatě celou dopravu v Brně. Tak dávejte pozor, pěkně se to tam štosuje a trošku si tam postojíte. Za malý okamžik Ivan Mládek a Benjo Band Ivana Mládka. Dáme si jednu z nejveselějších písní. Dobře poslouchejte ten text, myslím, že se náramně pobavíte. Tahle píseň se jmenuje Žába Pu.

0: pod lupou.
1: Dnes je pod lupou Jim Reeves, protože ten se narodil právě 20. srpna, ovšem roku 1923. Šlo o amerického zpěváka. Když o něm lidé mluví, nazývají ho gentlemanem country. Měl hluboký, sametově hladký baryton, zpíval velmi klidně, intimně a bez zbytečného tlačení na hlas. Právě jako jeho měkký projev se stal jedním ze symbolů takzvaného Nashville soundu, který v 50. a 60. letech spojoval country s uhlazenějším popovým zvukem. Od dětství se věnoval hlavně sportu a později začal pracovat jako rozhlasový hlasatel. Koncem 40. let se začal věnovat profesionálně hudbě a první úspěchy se dostavily v první polovině 50. let. Mezi jeho první hity patřila například píseň I Love You, duet se zpěvačkou Ginny Wright. Mnohem většího úspěchu se mu však dostalo roku 1959, kdy nahrál píseň He'll Have to Go od Joe Ellisona. Více než v samotných domovských Spojených státech se počátkem 60. let proseděl v Jihoafrické republice, kde hrál například také ve filmu Kimberly Jim. Zemřel už ve svých 40 letech, a to při pádu malého letadla 31. července roku 1964. Přesto jeho nahrávky dál vycházely ještě téměř 2 desetiletí po jeho smrti a objevovaly se dále v hitparádách. No, neuvěřitelný Jim Reeves. Možná, že bychom si mohli dát jeho nějakou zajímavou písničku. Jednou jsme si dneska hráli, ale myslím si, že rozhodně stojí za to pustit si Jima Reevese ještě jednou, protože jeho muzika je opravdu velmi krásná a velmi zajímavá. Myslím si, že každý si ho hnedka představí před tím mikrofonem, jak tam stojí téměř nehnutě a jenom tak pěkně zpívá písničku, třeba která se jmenuje Bimbo.

bude 8:30 a dnešní den, tedy ten 20. srpnový, je důležitý hned z několika důvodů. Určitě víte, že 20. srpna do roku 1968 začala invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a další zásadní věc, která si myslím, že byla taková jakože zásadní i pro rok, ovšem 1882. Tehdy totiž toho dnešního dne zazněla poprvé Čajkovského slavná 1812, taková jako zásadní skladba, která je známá zejména tím, že v ní byly použity skutečné dělové výstřely, jo? Že tam se skutečně jako čekalo, až to udělá bum a pak prostě ta nahrávka vznikla. Dneska tomu je 144 let, takže pokud vám někdo tvrdí, že klasická hudba je nudná, tak mu určitě pusťte tohleto písničku Čajkovského 1812. No a já vám teďka teda nepustím Čajkovského, abych vám potvrdila, že klasická hudba není nudná. Já vám pustím Věru Martinovou, věřím, že i ta se vám bude líbit. Zítra další vlaky pojedou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je přesně 8:30, mrkneme se do Brna, protože tam z důvodu pokračující rekonstrukce tramvajové tratě je až do ukončení prací, což je zhruba do konce srpna letošního roku, omezen provoz tramvají v ulici Kníničské u zastávky vozovna Komín. Tramvajová linka je v provozu pouze v trase Řečkovice Pisárky a tramvajová linka 3 je v provozu v běžné trase Stará osada Rakovecká. No a mrkneme se i na silnice, počítejte s dopravní kolizí na D1 na 190. kilometru ve směru na Ostravu. Máme tam zúženou vozovku na jeden jízdní pruh právě z důvodu dopravní kolize, nebo v důsledku dopravní kolize je tam sobě osobák a nákladní vůz a provoz je veden odstavným pruhem. Bouralo se také na silnici, která se jmenuje k Žižkovu. Je to konkrétně v Praze. Máme tady dopravní kolizi dvou osobních vozidel a projedete tam, ale bude to s nějakými menšími obtížemi. Počítejte s těmito dopravními kolizemi a komplikacemi a když tak nám o dalších dejte vědět na 210 323 333. Teď už zprávy, počasí a pak taky Vaby Daněk.
2: Country Radio.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se v minulém roce obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst přibližně o 24%. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy. Pražská zoologická zahrada získá dědictví v hodnotě 13 milionů korun. Zesnulá žena jí odkázala dvě nemovitosti a finanční hotovost. Podobné odkazy prý dostává zoo pravidelně. V Česku rychle přibývá lidí starších 100 let. Zatímco v roce 2018 jich bylo 438, letos jejich počet vzrostl na 1186. Za růstem stojí lepší zdravotní péče i silné populační ročníky narozené po první světové válce. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně až zataženo, místy déšť nebo přehánky a bouřky silnější. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dobrý den, dnes slaví svůj svátek Bernard. Jde o jméno starogermánského původu, které vzniklo spojení původních německých slov ber, což znamená medvěd, a hard, což znamená tvrdý. V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako drsný medvěd, nebo možná v některých výkladech i statný jako medvěd. V Česku máme těch Bernardů kolem 260, tak všechno nej. Dnes také slaví Bernarda, Beno, Dino a Filibert, a nebo také Anabela. Ženské křestní jméno Anabela nebo Anabel znamená hodná lásky nebo líbezná. No a jak už jsem o tom dneska hovořila několikrát, dnes máme Světový den komárů. Ronald Ross roku 1897 totiž objevil přenos malárie na člověka komáry a od té doby, tedy více než stovku let, už slavíme 20. srpen jako Světový den komárů. Tak, milí komáři, ušetřete nás trošku. Estonsko, tak právě tam mají dneska obnovení nezávislosti a v Senegalu mají den nezávislosti.

Posloucháte Kan.

8.45, posloucháte Country Radio, tak venku za okny je většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty by dneska měly vyšplhat na nějakých 27, na Moravě až na 32 stupňů Celsia. Páni, to se máme na co těšit, ale ta obloha by měla být trošku zakaboněná, tak s tím počítejte, na žádnou velkou opalovačku to nebude, uvidíme, jak to bude nakonec vypadat na všech těch plovárnách a na všech těch koupalištích, jestli tam budou mít celkem plno, a nebo jestli to vzdáte, jestli se budete věnovat třeba nějakým výletům a nebo nějakým domácím pracovním činnostem. Podíváme se i na dopravu, protože i to jsou informace, které jsou určitě pro vás důležité. Tak míříme přímo do Prahy, protože na Vilznově ve směru na centrum máme v sobě dvě dodávky, ta komplikace tam stále přetrvává už nějakou tu dobu, tak s tím počítejte. No a bouralo se také v Českých Budějovicích v ulici Pekárenské. Máme tam odstavené vozidlo, je tam konkrétně porouchaný trolejbus. Tak počítejte s tím, že je tam nějaká odstávka, tím pádem je tam trošku zúžený pruh. Tak budete jezdit trošku pomaleji. Za malý okamžik ale budeme zpívat, a to ve vysílání Country Rádia. Uvidíme, zdali pak zvládnete zaspívat písničku, která je, no,

když tak na to koukám, taková ryze trampská, taková táborová, myslím si, že není jednoho z vás, kdo by tuto píseň neznal. Takže dneska to bude celkem jednoduché. Tak připravte telefonní linky, můžete začít volat na 210 323 333. Hned jak dozní Petra Černocká, jedou vozy, dáme si dospívat.

0: Dospíváš to?
1: Na lince už máme Haničku, tak Haní, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, přeju vám všem i všem posluchačům u rádií.
1: Tak Haničko, je to teďka aktuálně na vás, jo? Mám tady připravenou písničku. Já jsem i vám slibovala osobně do sluchátka, že to je jednoduchá píseň, kterou každý zná. Jakou píseň jste si vybavila jako první, když jsem řekla, že je jednoduchá a že je to taková jako od táboráku?
2: Já jsem si vybavila Stánky.
1: Vy jste si vybavila Stánky, vidíte, a zrovna se Stánky jsme tady onehdá měli takovou jako příhodu, že paní nevěděla, jo, ty Stánky. Mm-hmm. No ale nevadí, my teď dáme písničku, která teda, musím říct, že to teda nejsou Stánky, ale je to jedna z velmi podobných písní, jako tak oblíbená jako Stánky. Tak připravena?
2: Připravena, děkuji.
1: Jdeme na to.
3: Tak kopni do tý bedny, ať pan Smoneček čeká, jsou dlouhý schody do nebe, až treka daleká.
2: Do nebeskýho báru já cestu dobře znám, tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.
1: Vidíte, jako nakonec to bylo jednoduchý, je to tak?
2: No je, ale člověk má tu trému.
1: Jasně, ale tak já jsem vás chtěla trošku právě z té trémy dostat tím, že vám řeknu, že je jednoduchá, ale vy jste si mohla myslet, že no možná, to je jednoduchý pro ní, ale pro mě nemusí být.
2: Ne, já vám věřím.
1: Je, tak to
2: a prosím
1: hodná.
2: Vás ještě jednou teda dodatečně všechno nejlepší. A ať se vám všem v rádiu moc daří. Máme vás moc rádi.
1: Vy jste milá. Tak Haničko, moc děkujeme i za tohleto přání k 35. narozeninám Country rádia, které jsme oslavili v sobotu, 15. srpna. No a pro vás ještě Deštník a taky velké díky za tohle přání. Díky.
2: Já taky moc děkuju. Mějte se krásně a hodně zdraví vám všem. Naschledanou.
1: Jste milá, děkujeme. Tak tady už je Miki Revola a Bedna od Whisky, kterou si můžeme zaspívat všichni společně. No a nebyla to jedna z těch nejoblíbenějších písní, které si třeba i dneska zpíváte u táboráku, tak kopni do té bedny.

0: Posloucháte Country Radio, za chvilku už bude 9 hodin dopoledne, to znamená, že jsou před námi zprávy, taky info o počasí, jak to bude vypadat během toho dnešního dne, zdali pak se to nějak vyvrbí, zdali pak ty teploty ještě polezou nahoru, nebo jak to vůbec bude. Za chviličku se dozvíte víc a po 9. už Rangers nebo Jaroslav Samson Lang, tak hezké ráno.
1: Country počasí.
2: Dnes bude většinou oblačná obloha, ojedinělé s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
7: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
1: Vítejte na Country Rádiu.
8: Vítám vás, můj slyšte hlas.
9: Dej mi to, budu zpívat a hrát.
1: Potěšíme vás vašimi oblíbenými písničkami.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Blíží se konec prázdnin a začátek školního roku. Ceny školních potřeb jsou podobné jako loni. Letos si ale rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Nejlevnější nejsou ani aktovky. A je to jako každý rok. Vrchol poptávky se očekává hlavně ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky. Hygienici včera potvrdili souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Prznicových léčebných lázní v Jeseníku přítomnost noroviru. Vyskytl se u dalšího vyšetřeného vzorku. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Původce snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Za sportem teď s Lubošem Dvořákem.
2: Futsal, volejbal, házená, kickbox, atletika, fotbal a horolezectví. Tak tyto sporty si budou moci vyzkoušet mělničtí školáci pod vedením profesionálních trenérů v novém školním roce. Projekt, který dětem nabízí přehled a možnost seznámit se s pohybovými aktivitami a vybrat tu, která jim sedí nejlépe, se od září opět rozšiřuje. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Kde je potřeba počítat s dopravními komplikacemi? To zjistila Blanka Holoubková.
3: V Radlické ulici v Praze 5 je omezená doprava. Silničáři začali vyměňovat asfalt a automobily pojedou po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. V místě se čekají až půlhodinové kolony. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to.
0: Sport.
1: Tři české fotbalové kluby dnes začnou boje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Sledovat je bude i náš sporťák Petr Plintovič.
4: Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu Červený zvezdy Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 8:30 v Řecku proti Panathinaikosu Atény. Severočeši nastoupí o čtvrt hodiny později na hřišti skotských Rangers.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country Radio.

Jarda Samson Lenk v našem vysílání spolu s váškami. Ty je vždycky krásné pozorovat někde u rybníka. Pakliže jste rybáři, tak už jste jich určitě viděli spoustu. A dokonce máme i jednoho českého hudebníka, který je velmi rád fotí a velmi krásně. Možná, že znáte jeho jméno, možná, že vám ho za chvilku prozradím. Teď vám ale docela určitě prozradím, co bude náplní nadcházející hodiny. Dáme si Pavla Bobka, dáme si kapelu Olympic, bude i Olivia Newton-John nebo Honza Vyčítal. A třeba i Ladislav Vodička, řidič, ten tvrdý chleba má pro všechny řidiče, kteří dneska mají tvrdý chleba, protože dneska třeba někde uvízli v nějaké zácpě. Podrobně se dopravě budeme věnovat po 9:30. No a jinak tu pro vás budu mít také téma ranního otazníku. Pro čtvrtek bude docela zásadní, no ostatně uslyšíte za malý okamžik sami. Souvisí s jednou událostí, od které dnes uplynulo mnoho let. Jo? Konkrétně, dobře, 49, abych byla přesnější. Za chviličku povím víc, o jakou významnou událost šlo. Tak zůstaňte s námi, poslouchejte dál Country Radio a muziku, kterou máte rádi. S vámi je Katka Čepelíková, hezké dopoledne.

nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správný chlap, snad se někdo už klíbě, že si křivě šla, křivě šla.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze,

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší...
1: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
2: No a dneska jsem vám slíbila otázku, která bude souviset s lety starou věcí. V roce 1977 odstartovala vesmírná sonda Voyager 2. Tahle ta sonda putuje mezihvězdným prostorem a veze sebou slavnou zlatou gramofonovou desku se zvuky Země. A to není všechno, jsou tam i jiné zvuky, třeba zvuky velryb, bouřky, polibku, pozdravy v různých jazycích. Takže lidstvo se rozhodlo představit vesmíru samo sebe tímhletím jako speciálním jako způsobem. Myslím si, že až jednou mimozemštěné najdou tuhletu sondu, tak si budou říkat, ježiši, co to je za zvuky. Já nevím, jak je to tam vymyšleno, ale je to tam prostě nějak pěkně nahráno, snad to pochopí, o co nám šlo tehdy v tom roce 1977. Mě by dneska zajímalo, že otázka, nebo respektive odpověď na otázku, kdyby lidstvo dneska posílalo do vesmíru ten nový vzkaz, co by na něm podle vás rozhodně mělo být, jaká by měla být ta zvuková stopa, co by tam rozhodně nemělo chybět, tak mě napadlo, jo, že by tam mohla být nějaká hudební nahrávka, klidně nějaká country, anebo přijde mi je skladba jedna z těch vůbec nejznámějších, třeba od Johna Lennona Imagine, jo, nebo možná nějaká klasická hudba, možná nějaká třeba od Pavlíny Jíšové, co vy na to, jo, klidně taková, nebo myslím, že by tam bylo hezké, kdyby tam zazněl lidský smích, aby věděli, že jsme byli taky vtipní a že jsme se rádi smáli. Nějaké zvuky přírody, možná ukázka nějaké knihy. No, tak to je to, co napadlo mě. Možná vás napadne něco úplně jiného. Něco, co by se dalo vyslat do vesmíru, má to nějakou zvukovou stopu a bylo by dobré, aby to tady po nás zůstalo. Tak dejte vědět na Facebooku Country Rádia SMS-kou na 720 00 11 11 nebo využijte třeba e-mail studio@countryradio.cz. No a ještě další variantou je samozřejmě telefonní číslo, no a nebo zkuste využít aplikaci Country Rádia. Je to jednoduché, moderní a super.
3: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

ožehnevý buzdola, pyšný profil protektora, s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraň.

kancela, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Stenganů dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Za chvilku půl desáté dáme si informace o dopravě a začneme výlukami vlaků, které dneska platí na trasách Hradec Králové, Týneště nad Orlicí. To je taková polodenní výluka, která vytrvá až do 23.8. vždycky mezi 8. a 16. hodinou pojedete autobusovou dopravou. Další informace už jsou takového dlouhodobějšího charakteru přelouč Heřmanův Městec, Brno, Ivančice nebo Dolní Poustevna Bad Schandau. Nějaký ten pátek už tam vlaky nejezdí, jezdí tam taktéž náhradní autobusová doprava a ještě chvíli to musíte vydržet. Legerova ulice v Praze, tak právě tam se to trošku komplikuje, máme tam docela hustý provoz, srazily se tam dva osobní vozy, průjezd je hlášen se zvýšenou opatrností a taky dost pomalu. Bouralo se v Praze taky v ulici Jana Želivského, počítejte s tím. V České Lípě, respektive na Českolipsku, v Mimoni, v ulici Kozinovo náměstí, i tady máme dopravní kolizi a na D2 na prvním kilometru ve směru na Brno, i tady máme kolizi dvou osobních vozidel. Buďte na sebe opatrní, přejeme vám šťastnou cestu a kdyby něco, telefonní linka sem k nám do studia je vám k dispozici 210 323 333.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Příští rok, tento den, tedy 20. srpna roku 2027, budeme tak nějak oslavovat nebo si připomínat 50 let od doby, kdy odstartovala vesmírná sonda Voyager, která putuje mezihvězdným prostorem a nese sebou mimo jiné hudbu, zvuky velryb, bouřku, polibek, pozdravy v různých jazycích a mnoho dalšího. Tak příští rok už to bude 50 let a mě vlastně tohleto výročí, které se celkem přiblížilo, vlastně napadla jedna otázka, kdyby lidstvo dneska posílalo do vesmíru nový vzkaz, co by na něm podle vás rozhodně mělo být? Přece jenom uplynulo skoro tedy 50 let od doby, kdy se posílaly ty různé polibky, zvuky velryb a podobně. Tak co by se tam mělo poslat dnes? To byla otázka na vás v rámci ranního otazníku na Country Rádiu. Tak Jirka nám napsal, a přece se musíme podělit o klidné rádio do neklidného vesmíru, takže Country Rádio, jakože celé, jo, že bychom tady zbalili a dali bychom to do nějaké sondy, tak samozřejmě jo, je dobrý nápad, ano, tak měli by určitě všichni o nás vědět. Honza napsal, no rozhodně zrod života, to jest dětský pláč při narození. To je ale hezká myšlenka, to se mi líbí. Ivanka napsala, vyhněte se naší planetě, není tu bezpečno. Podle mě tam budou ještě nějaké 4 vykřičníky a prostě bude to červeně napsáno. Ivanko, vy byste ale ty mimozemštěny prostě pěkně vyděsila. Pavel napsal, nehledejte nás, je to nakažlivé. Luk ten napsal, že by se nám prý měli nějakou dobu ještě vyhnout, že je tu prý horko. A Milana napadlo, že by tam rozhodně neměla chybět československá státní hymna. No, to jsou ale dobré věci. Mně se líbí, že jste se nad tím jako opravdu zamysleli, že to nejsou jenom takové prostě střelby od boku. A mně se líbí ještě příspěvek od Tomáše, který napsal, že by tam rozhodně neměl chybět recept na chleba. Protože pokud bychom chtěli vysvětlit každodenní lidský život, jídlo je možná lepší než encyklopedie, napsal. Páni, teda recept na chleba, tak to si myslím, že je fajn, ale asi ne ten kváskový, protože ten je trošku náročnější, tak zdroždí možná, ne? Co? Nebo 2 druhy tam dáme. Tak tohle to je podle mě výherní příspěvek, protože takový recept na chleba by tam určitě neměl chybět. I kromě těch dalších vašich věcí, asi ta sonda bude pěkně veliká, aby se to tam všechno vešlo. Tak děkuju za vaše příspěvky, klidně je posílejte dál, protože zítra, to znamená v pátek 21. srpna kolem 7:30, se k tématu docela určitě ráda vrátím. Tak teď už Jaromír Majer, malý přítel z města N, bude i Jitka Vrbová nebo Alan Jackson v našem vysílání při čtvrtku 20. srpna. Jo a myslíme taky na Bernardy, protože oni právě dnes mají svůj svátek.

0: I dneska existují prodavači limonád, to jsou vlastně takový ti barmani třeba někde na nějakých plážích, tak jsem si našla, že představte si, že takový prodavač limonád si v Česku běžně vydělá v průměru 22 až 35 tisíc korun hrubého, jo, to je nějakých 135 až 200 korun na hodinu, což není úplně jako špatná brigáda, to se mi docela líbí. Tak možná můžete třeba zvolit nějakou alternativu k té vaší brigádě, kterou třeba máte. Prodavač limonád, Paleček a Jeník v našem vysílání těsně před desátou. Taková pěkná, rozverná, intenzivní jako energická písnička. I další vás čekají v po desáté hodině, to znamená po zprávách a po počasí. Třeba Brontosauři, Věra Martinová, Copáci, bude Jindra Šťáhlavský, Tony Joch a spousta dalších. A taky přijde, dojde na střídání stráží, protože Milan Schmidt už je připraven provést vás tím dnešním dopolednem. Tak se mějte moc hezky a zítra v 6 se těším na slyšenou.
1: Country počasí.
2: Dnes bude většinou oblačná obloha, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, a to v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Policie v Rakousku zakázala pokračovat v jízdě řidiči autobusu z Česka, u kterého při kontrole zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Malér se dostal i do rakouského tisku. Teď se vrátíme zpátky domů. Bazény je potřeba udržovat i čistit. Kde bude zavřeno, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Podobně jako většina bazénů a vodních světů se během prvního školního týdne uzavřou. Od pondělí 1. srpna bude mimo provoz relaxační centrum Labe v Nymburce. Zařízení čeká první sanitační týden a technologická odstávka. Ta samá situace bude i v sousední Mladé Boleslavi. Zde je náhradou bazén v Sokolovně. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Obydlení na jihu Čech teď Blanka Holoubková.
3: V Jihočeském kraji se v letošním prvním pololetí dokončilo jen 630 bytů, což je o 41,8% méně než ve stejném období loni. Zahájených staveb bytů ale za první půlrok přibylo. Stavebníci začali budovat 1545 bytů, což je o pětinu víc než loni.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů, včetně s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Přeji vám krásné dopoledne po 10. hodině, s vámi Milan Schmidt a jsem moc spokojený s tím, jak hudební režie naplánovala tuhle tu hodinku. Věra Martinová dopis, to mě baví, před námi jsou Copáci a titulka z jejich zatím posledního alba Tajný přání, na to se taky moc těším, nebude chybět Johnny Cash, můj velký oblíbenec, ale taky Tony Kioch a jeho písnička Racek, vlastně soutěžní písnička z talentu Country Rádia, která mu otevřela cestu sem k nám do Country Rádia a na mnohu festivalů. A on je prostě skvělý, jestli ho někde uvidíte napsaného na plakátě, tak vyražte. Jinak když jsme u těch plakátů, tak pochopitelně pozvánky na festivaly nebudou chybět, a to ani dnes, dokonce ani v této hodině. Připomínám, že už se opravdu velmi, velmi, velmi přiblížil festival, který připravuje pravidelně Zdeněk Vřešťál, takže ho ještě jednou připomenu také dnes v kukátku Country Rádia, a to právě teď mezi 10. a 11. hodinou. No a pro ty, kteří potřebují trochu pohybu, tak možná Tulácká stezka může být dobrým tématem. Nebude chybět okolo 40. minuty. Krásný den.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa.

protáhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíkneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Je to neuvěřitelné, jak to letí. Mně se zdá, že nedávno jsem mluvil se Zdeňkem Vřešťálem a zval nás na svůj festival. No a už to bude asi rok, jak to tak vypadá. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak to je teda? Letí to rok,
2: letí to jak blázen.
1: To je něco, člověče. Tak nás pozvi, no, zase, co tam máš, kdy to máš, kde to máš a tak, kdy to znáš.
2: Já to mám krásný, tady v Nových Dvorech u Kutné Hory se koná už čtvrtý ročník novodvorského minifestu, který se koná v Panské zahradě u kostela svaté Anny. Hmm. Je to tam nádherný, je tam spousta místa na stanování, parkování a na výborný muzikanty. Vystoupí například Robert Křesťan s Druhou trávou, nebo kapela Cop, nebo Můj Neřeš, Hřích, Pouta, Jindra Keják, Marty Johnson a další.
1: Tak to je parádní obsazení. Takže říkáš Nové Dvory u Kutné Hory, já jsem tam byl, ale na jiné akci, to bylo to zpívání, ale tohle to je tedy festival, tak ještě možná asi řekni, kdy, od kolika hodin a jak to přesně najdeme?
2: Je to 22. srpna v sobotu, ale už od 15 hodin. Mm-hmm. A já jsem to tam rozhodil tak, že vždycky jde méně známá kapela, známější a tak dále. Takže například COP už hraje od 5 hodin odpoledne. Mm-hmm. Jo, a takhle se to střídá, aby se, si zahráli i ty méně známí. Dopřejme jim to.
1: No jasně.
2: A je to na té Panské zahradě, je to prostě v Nových Dvorech, tam to je označený. Parkování zadarmo, stanování zadarmo. Dobrý občerstvení a tak dále, jako vždycky, bude to pěkný.
1: Všechno, co k tomu patří. Tak jo, říká Zdeněk Břešťál, takže ještě jednou, Nové Dvory u Kutné Hory, 22. srpna od 15 hodin v Panské zahradě. Řekl jsem to správně?
2: Výborně.
1: To jsem rád. Tak ať to všechno vyjde, měj se krásně, Zdeňku, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

já potkával jí už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Country rádiem na cestách.
1: Poslechněte si krátké dopravní informace, nejprve koleje a polodenní výluky. Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí. To jsou místa, kde v rámci polodenních výluk budete přesedat na autobusy. Koukám i na D1, jsou tam tři místa, kde se nám tvoří kolony celý týden a nebude to jiné asi ani dnes. Na D1 mezi 354. a 5. kilometrem a 360. kilometrem ve směru na Polsko jsou práce na silnici. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Další takové místo, které už známe, je na D1 u nájezdu exit 196 ve směru na Ostravu, tam jsou práce na silnici, také zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a provoz je veden jedním jízdním pruhem po vybudované provizorní rampě. Tady se tvoří kolony pravděpodobně nejdelší. A pak tu máme ještě staré známé místo na 25. až 23. kilometru ve směru na Prahu. Pracuje se tam na opravě mostu Šmejkalka. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
7: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlak. 25. srpna nám přijde živě do studia zahrát Duo Tornádo.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
8: Country Rádio.
0: Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům skvělého Country Rádia a zejména tulákům a tulačkám. Dneska se společně podíváme na zámeček v Janovském údolí. Nachází se v Jihočeském kraji, zhruba 8 kilometrů východně od Slavonic. Stojí u řeky Dyje pod Starým Hobzím. V roce 1816 majitel Starého Hobzí, Johann Max Flick, úspěšný podnikatel původem z východního Pruska, vybudoval v mlýnském areálu jihozápadně od Starého Hobzí přádelnu, která vyráběla přízy pro manufakturu ve Starém Hobzí. V roce 1843 prodala Terezie Trautmannsdorfová Staré Hobzí i s manufakturou a přádelnou, které v roce 1823 koupila od Flickových dětí Alfonzovi markraběti Palavičínimu. Ten koupil Janovské údolí a připojil je k jemnickému panství. Přádelnu přeměnil zpátky na mlýn, který se výslovně připomínal ještě v roce 1880. Až po tomto roce jej markrabě přeměnil v myslivnu, která byla v době honů hojně využívána. Později byla přestavěna na lovecký zámek v pozdně klasicistním slohu. Tak se pro celý areál ujal název zámeček. V polovině 20. let 20. století v rámci provádění první pozemkové reformy byl zámeček převzat státem a o něco později katolickým spolkem Charita v Jemnici. Po roce 1948 převzal celý areál podnik Státní lesy Jemnice, který tam vybudoval pionýrský tábor. Po roce 1990 areál koupil jistý nizozemský podnikatel a provedl kompletní přestavbu areálu, jenž nyní slouží k rekreaci. Zámeček je tak úplně přestavěn a zmodernizován. Stavba ale má valbovou střechu, která svým tvarem odpovídá té původní. Starší ráz mají například i nadokenní římci a okenice. Více informací o zámečku Janovské údolí najdete například na webu hrady.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

0: Končí nám další dopolední hodinka. Když jsem vás v této hodině pozval na festival Zdeňka Vřešťála, tak určitě nebudou chybět další pozvánky po 11. hodině od kolegyně Teresky. Předtím ještě předpověď počasí. No a z muziky v té příští hodině Robert Křesťan a Druhá tráva a tanečnice. Písnička už starší, z roku 1997, ale pořád velmi, velmi svěží. No a pak si dáme Jeleny, Když se svlíkáš. Co bude následovat, to vám prozradím až po 11. Příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Dnes bude většinou oblačná obloha, ojedinělé s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec můžete navštívit až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v újezdu u Litomyšle. Tady se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše uvidíte v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. Folková ohře 2026 se chystá na sobotu 22. srpna, začíná se v 11 hodin. V Sokolově, v Loděnici, Dronte vystoupí Mandala, Nové struny, Pacifik, Brontosauři Revival, Xtet a další. Moderují Miloš Keller a Míla Pražák. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

My kapelu Jelen nehráme zase až tak často, ale já myslím, že tahle ta písnička, když se slýká, že je opravdu moc pěkná, má krásnou melodii, udělala mi radost a zahájila nám společně s tanečnicí od Roberta Křesťana tedy poslední dopolední hodinku s datem 20. srpna. S vámi je Milan Schmidt, je tu i další písnička, na kterou se těším. Rozptylová loučka, svého času velký hit, ponožek pana sem tam ťuka. Teď už se tolik nehraje, ale pořád si myslím, že pobaví a rozveselí. Dáme si i pozvánku v kukátku Country Rádia, vás pozvu do Brna na 4. září, tuším. No, nebudu vás zvát já, bude vás zvát zpěvačka Mia Peterková, snad si pamatujete také z jednoho z pořadu Srdcem v country, ale tady v tomto případě nejde o pozvánku na její kapelu, ale na akci, která je více než bohulibá, protože může pomoci lidem, kteří to potřebují, takže poslouchejte pozorně. No a kromě ponožek pana sem tam ťuka vám nabídnu třeba skvělé Američany Waylona Jenningse a taky Kennyho Rogerse, ale zavítáme i k nám domů a zase velká jména naší scény Pavel Bobek anebo Mirek Hoffman. Dobrý den.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Před námi je další velmi milá pozvánka, protože na telefonu je Mia Peterková. Mio, ahoj, zdravím.
3: Zdravím tě, Milane, a zdravím i posluchače Country Rádia. Ahoj.
2: Tak musím se zeptat a chci se zeptat, jak se máš a jak se má kapela?
3: Mám se tak nějak letně tropicky a kapela se má obdobně, teď máme hodně koncertů, takže pořád někde jezdíme a hrajeme a je to takové krásně, hudebně, letně vyladěné.
2: Tak to jsem rád, to rád slyším, gratuluji, ale volám kvůli něčemu jinému. Volám kvůli tomu, že se nám blíží už zase další roční zajímavé akce a navíc bohulibé akce, takže povídej, o co konkrétně jde.
3: Jde o 16. ročník akce, která se jmenuje Vozíkohraní. Aha. A je to taková potkávací akce Brněnské ligy vozíčkářů, která je plná hudby a zábavy a programu pro děti a je tam charitativní bazárek a vlastně jde o to vytvořit takový společný prostor pro přirozené setkávání handicapovaných a zbytku obyvatelstva.
2: Tak říkáš, že je tam muzika, že je tam program hezký, tak povídej, přeháněj.
3: Takže dáme také datum. Bude to v pátek 4.9. od 15.30 do 21 hodin.
2: Ano.
3: Celá akce se koná v areálu Ligy vozíčkářů v Brně na Vinohradech na Bzenecké 23.
2: Ano.
3: A co se týče hudebního programu, tak celým tím odpolednem, podvečerem, večerem budou provázet kapely Rooms, Radimec a Old Horses a Lumeny.
2: Mm-hmm. Říkala jsi a zmiňovala jsi i program, který zahrnuje i program pro děti. Na co se mohou těšit děti?
3: No, tak doufám, že tam bude letos opět skákací hrát.
2: Ano.
3: A pak tam budou různé takové atrakce, malování na obličej, bude tam kanisterapie, takže ukázka vlastně práce ze psy s handicapovanými a různé další prostě takové příjemnosti, aby se děti nenudily, aby si rodiče mohli tam vybrat na bazárku nějaké věci, občerstvit se a tak dál.
2: A poslechnout hezkou muziku. Tak úplně závěrem, jo, ještě jednou pojďme zopakovat tedy datum, čas a místo.
3: Akce se jmenuje Vozíkohraní. V pátek 4.9. od 15.30 do 21.00 v Brně na Vinohradech v areálu Ligy vozíčkářů na Bzenecká 23.
2: Mio, moc děkujeme za pozvánku, ať vyjde počasí, to samozřejmě ovlivní také celou akci, ta ať se podaří a já se těším na slyšenou zase někdy příště. Měj se hezky, ahoj.
3: Já moc děkuju, Milane, a těším se taky na slyšenou a přeji všem posluchačům krásný zbytek léta, ať se vám daří. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat v těchto dopravních informacích do Olomouce. Až do pondělí 31. srpna včetně je prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. Z tohoto důvodu je vyloučena tramvajová doprava v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky a je zavedena linka X1 až X7, jezdící polookružně k hlavnímu nádraží, nejprve centrem a zpět přes envelopu, anebo nejprve přes envelopu a centrem zpět. Tolik tedy Olomouc a městská hromadná doprava. Pohled na dálnice a místa, kde se můžete zdržet, nám rozšíří pohled na D11. Tam máme poměrně dlouhou trasu, kde se hodně zpomalí. Mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové jsou práce na silnici, je tam zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Ono to platí i v protisměru, tedy mezi 35. a 25. kilometrem ve směru na Prahu, kde pro práce na silnici je také zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Připravte se na zdržení na D11, jinak vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brouk.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šríně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.
7: Country rádio.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48. Je rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald

Je sice teprve čtvrtek, ale já bych vás chtěl už teď pozvat na neděli, a sice na album týdne, protože 23. srpna nás čeká další novinka, na kterou se moc těším. Honza Nedvěd mladší a příbuzní Chlapský slovo. No jasně, tohle album jsem dostal vlastně minulý týden a moc se na něj těším, že si ho poslechneme společně právě v neděli večer. Po 20 letech se totiž vrátili příbuzní s novým albem, které navazuje na to nejcennější z jejich hudebního DNA, a sice na upřímnost, silné melodie a příběhy, které mají smysl. Snad nemusím dodávat, že má smysl nechodit brzo spát, počkat si do 23. hodiny a poslechnout si tohle album týdne 23. srpna.

svých snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: Před námi je polední menu, to znamená, že dorazila 12. hodina, znamená to také další předpověď počasí a zprávy Country Rádia a znamená to také to, že se s vámi opět loučím, přeji vám hezké odpoledne s Milošem Kellerem. Ještě dnes v tomto týdnu naposledy potřebuji odejít o něco dříve, abych si zařídil všechno, co mám před sebou. No ale Miloš se o vás postará jak v poledním menu, kde má připravenou soutěž, tak i v těch odpoledních hodinách, kde má připravený pestrý program, takže poslouchejte a užívejte si vysílání s Country Rádiem. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Nezapomeňte, že v 11 budu mít hosta, velmi zajímavého, do dopolední kávy. Přijde pro někoho možná neznámý, ale pro některé z nás už velmi známý písničkář Marty Johnson, přinese nové CDčko a pohovoříme o jeho dojmech z letošní Porty, kde byl v podstatě jako portovní nováček. Tak to je program na zítřejší dopolední kávu. Teď už vám přeji příjemný poslech s Milošem a těším se na slyšenou zítra.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháníky nebo i bousky. Na teploměru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bousky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými Dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
6: Country Rádio. Naladí.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo skoro 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtletí zvýšil o 3,6 desetin roku na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Bílé elipsy, které mají motorkáře v zatáčkách držet dál od středové čáry, jsou na Červenohorském sedle už skoro rok. První zkušenosti vypadají podle BESIPu nadějně a stát už značení zkouší také na Kokořínsku. Proti opatření je ale instruktor Sršaň. Podle něj může značení naopak jezdce rozptylovat. Za Barum Rally se ohledl náš kolega Luboš Dvořák.
2: Soutěžní jezdec Filip Mareš, mladoboleslavský rodák ze Semčic, se vrátil z Barum Rally s nadějí na titul mistra republiky. Přestože po defektu skončil osmý, tak se ujal po odstoupení Jana Kopeckého vedení tabulky. Jak sám po domácí Bohemce řekl, bude to vyrovnaný boj do posledního metru. O titul se bude bojovat na Rally Pačejov. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Hygienici vyrazili do terénu. Jak to dopadlo, to ví Blanka Holoubková.
3: Kontrolou pražských hygieniků neprošla v prvním pololetí letošního roku zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Mezi nejčastější pochybení patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Z Prahy Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Glasgow proti Rangers k úvodnímu zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Severočeši už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. I trenér Luboš Kozel bude usilovat o sedmé soutěžní vítězství po sobě. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Dobré poledne s Country Rádiem, posloucháte polední menu, já jsem Miloš Keller a tohle je pravidelná úvodní soutěž v poledním menu. Pravidla jsou stále stejná, stále jednoduchá, uslyšíte trojici písniček, které mají nějaké společné téma. Pokud tohle téma uhodnete a po té trojici písní zavoláte a budete jako první, kdo to správné téma budete znát, tak od nás dostanete nějakou hezkou cenu. Pro tentokrát jsem pro vás vybral tuto trojici písniček se společným tématem. Kamelot a Roman Horký, Velikonoce lampáře Tonyho, Honza Vyčítal a Greenhorni Pod liščí skálou a Honza Nedvěd Petrolejky. Ještě telefon, poslouchejte a až budete vědět, nejlépe při třetí písničce telefonujte.

0: se otáčí a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, Sedlák. Jiří ze Zlína.
1: Ano, tak já vás zdravím, tak co si myslíte, že je společné téma?
2: Petrolej.
1: No naprosto správně, na první pokus a úplně jste to trefil. Ano, je to tak, společným tématem těch tří písniček je Petrolej. Získáváte deštník? Máte už náš deštník nebo je to váš první?
2: To je můj první.
1: Tak jo, takže gratuluju a vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
2: Ano, děkuji.
1: A vážení milí posluchači, zítra vás vysíláním Country Radio touto dobou provede už kolega Milan Schmidt, ale budete soutěžit také.
3: Country Radio. Polední menu na Country Radio.

0: Ryze české meny na Country Rádiu.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

hlavě. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

Tak tohle byly Cross Country, lásky je míň, za chviličku Neto a Pavel Kaiser, Srdce v ruce mám, a také Fešáci, Strašidelný vlak a spousta další muziky na nás čeká ještě v poledním menu. Na mě čeká také ještě popřát vám dobrou chuť k obědu, protože kolega Milan Schmidt to dělá také, tak nechci být za nezdvořáka. Pro tuto hodinku odsoutěženo máme, ale v průběhu odpoledne budeme ještě někdy soutěžit o dvojici stupenek na folkovou Ohři. Také si o ní budeme povídat s Mílou Pražákem, ale to až té příští hodině. Teď tedy v tuhle chvíli nastupuje Neto a Pavel Kaiser.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Polední menu na Country Rádiu.
3: Jsou mužiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě

sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla,

Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Katka Čepelíková. Těším se na vás už zítra ráno v 6 hodin. Provedu vás pátečním ránem s příjemným vstávání písničkou na probouzení. Před 8 budete odhalovat známou osobnost a před 9 si společně zaspíváme. Nebo spíš vy budete zpívat a já budu připravena v záloze vám pomoci. A pozor, zítra vám také odtajním pravidla ohňového patentu, který právě před 275 lety zavedla Marie Terezie. Jo, těžká doba si žádala zásadní rozhodnutí. Tak zítra v 6, ahoj!

jednou zmizím na pořád z těch zdí, jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: Čadem.
1: Pavel Čadek a Xin 2X uzavřeli polední Many Country Rádia. Čeká na nás informace o počasí a zpravodajství, to obstará Tomáš Adamec a po 13. hodině třeba Mirek Hoffman nebo Willie Nelson a spousta dalších písniček, ale o těch budu hovořit až po Tomáši Adamcovi. Tomáši, pojď.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bousky. Na teplomíru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bousky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, a to v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Policie v Rakousku zakázala pokračovat v jízdě řidiči autobusu z Česka, u kterého při kontrole zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Malér se dostal i do rakouského tisku. Teď se vrátíme zpátky domů. Bazény je potřeba udržovat i čistit. Kde bude zavřeno, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Podobně jako většina bazénů a vodních světů se během prvního školního týdne uzavřou. Od pondělí 1. srpna bude mimo provoz relaxační centrum Labe v Nymburce. Zařízení čeká první sanitační týden a technologická odstávka. Ta samá situace bude i v sousední Mladé Boleslavi. Zde je náhradou bazén v Sokolovně. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Obydlení na jihu Čech teď Blanka Holoubková.
3: V Jihočeském kraji se v letošním prvním pololetí dokončilo jen 630 bytů, což je o 41,8% méně než ve stejném období loni. Zahájených staveb bytů ale za první půlrok přibylo. Stavebníci začali budovat 1545 bytů, což je o pětinu víc než loni.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů, včetně s Ondřejem Cinkem a největší medailovou naději Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Polední menu už skončilo, ale my budeme dál hrát tak pěkně jako v polední menu. Tohle byl Willie Nelson a písnička s názvem Made in Texas. Vlastně ne, v polední menu se neobjevují zahraniční věci, v téhleté hodince už jo. Bílý tesák, Lenka Filipová nebo Petr Kocman, KTO či Iva Bitová. Tihle všichni nám budou hrát a zpívat. V kukátku bude pozvánka na folkovou ohři a dopravní informace v půl. Pojďme na to, pěkně si to užívejte. Dobrý den a dobrý poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Míla Pražák na telefonickém spojení do studia Country Rádia. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: Bude folková ohře, bude, to je jisté. Kdy, kde a kdo na ní bude? To je tvůj úkol to posluchačům prozradit a pozvat je.
2: Tak folková ohře určitě bude, těšíme se na ní, letos bude jednodenní a bude 22. srpna 2026 od 11 hodin v Sokolově v táborišti Dronte. Bude možnost i z přespání, je tam i občerstvení, jednak v místním bufetu, jednak budeme mít i na place občerstvení. A teď tvá otázka, kdo tam vystoupí, je tam spousta kapel, ale možná bych tady vybral například Pacific, Nové struny, Echolama, Mňau Mňau Band, potom tam máme třeba kapelu Alison, Xtet a ještě další kapely.
1: V podstatě všechny, které jsi vyjmenoval, tak na ty se těším, takže opět se na folkovou ohři těším vlastně dvojnásobně kvůli atmosféře i kvůli tomu, kdo tam hraje a zpívá a konec konců i kvůli občerstvení. Jak je to se vstupným, psy, děti a podobně?
2: Vstupné bude na místě, není v předprodeji, ale je na místě, pejskové jsou vítáni, pokud budou na vodítku a případně, když si štěkající pejsky někdo uklidní, aby tam tolik neštěkali, a děti do 12 let zdarma.
1: Mm-hmm. Jsou nějaké webové stránky, kde by si to posluchači mohli přečíst, aby pokud by se to nezapamatovali všechno teď od nás?
2: Ano, jako již tradičně www.dronte.cz, tam je potřeba najít sekci festivaly, protože to není jediný festival, který děláme, a tam je folková ohře a tam jsou veškeré informace i veškerý výčet všech interpretů, kteří vystoupí.
1: Mílo, těším se na tebe i na folkovou ohři, děkuji za tuhle informaci. No a v sobotu ve Sokolově se uvidíme a uslyšíme od 11 hodin.
2: Já se také těším na společné moderování, měj se hezky, ahoj.
3: Huh?

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace na Country Rádiu. D1 na dojezdu do Brna od Prahy. Počítejte s kolonou od Domašova. D52 a D2 na dojezdu do Brna. Kolony jsou od 5. kilometru na obou dálnicích. D8 na výjezdu z Prahy, kolony od Kralup, pracuje se u Nové Vsi. U Nové Vsi je kolona i na 16 ve směru od Slaného. D5 kolony jsou na dojezdu do Prahy od Rudné a rozjíždí se to až na D0 za Ořechem. 7 na obchvatu Slaného, je tam porouchané auto, jezdí se kyvadlově, kolony z obou stran. 7, respektive D7, ještě jednou, krátké kolony jsou i u letiště u Aviatické. Ve směru z Prahy je to od 50, ve směru do Prahy je to od Kněževce. A ještě počítejte s kolonou velmi pomalu jdoucí na Štěrboholské spojce ve směru k Černému mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

kůry, to hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval,

mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: nosiť.
1: Tohle byl Pavel Dobež, Zapomenutý trům, za chviličku Golden Kids nebo Johnny Cash. V první polovině hodiny jsem hovořil s Mílou Pražákem o festivalu Folková ohře, který se koná tuto sobotu v Sokolově. Do Sokolova se přemístil ze dvou předchozích míst. A moje soutěžní otázka, za kterou

0: Pokud správně odpovíte, z ní jmenujte alespoň jedno z těch dvou míst, kde se folková ohře konala v minulosti. Jedno z těch dvou míst mi bude stačit a dostanete vstupenku na folkovou ohři, respektive dvojici vstupenek, která je v sobotu. Tak je to spíš pro ty, kteří se tam chystají a možná mohou ušetřit telefon a můžete telefonovat. Ještě jednou připomínám, na kterých dvou místech, stačí mi jedno z nich, se folková ohře konala předtím, než se přestěhovala do Sokolova.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jedno z těch míst je Kinšperk nad Oříkem, jsem jezdil.
0: Kinšperk, naprosto správně. A druhý místo potom byl Horní Hrad, tedy Hauenstein, tam to začínalo.
1: Jo, ano.
0: Tak já vám velmi gratuluji, poprosím křestní jméno.
1: Jako Vladislav Pešek.
0: Dobrý, stačí mi takhle jenom křestní jméno, domluvíme se potom mimo vysílání, už jak si stupenky převezmete. V každém případě gratuluji a vyhráváte dvojici stupenek, no a na folkové ohry se v sobotu uvidíme. Vydržte mi
1: chvilku. Děkuju moc krát. Vydržte, já už se tam docela těším, já jsem na vozejku, takže trošku to bude odreagování.
0: Tak jo, já se tam těším taky, tak se tam potkáme. Tak mi vydržte chvilku na telefonu.
1: Děkuju. Ano.
2: Country Radio.

0: Guy Mitchell a předtím Flaherty ukončili tuhletu hodinku vysílání Country Rádia. Na řadě je Tomáš Adamec se zpravodajstvím a potom tu budeme mít kulturní pozvánky. Po 14. hodině vysíláme pravidelně, kromě toho také v 11 a ve 20 hodin. Po 14. hodině po kulturních pozvánkách Rangers a nebo Nové struny.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháníky nebo i bouřky. Na teploměru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec můžete navštívit až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tady se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše uvidíte v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. Folková ohře 2026 se chystá na sobotu 22. srpna, začíná se v 11 hodin. V Sokolově, v Loděnici, Dronte vystoupí Mandala, Nové struny, Pacifik, Brontosauři Revival, Xtet a další. Moderují Miloš Keller a Míla Pražák. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Rangers a také Nové struny otevřeli další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Mimochodem Nové struny uvidíte a uslyšíte také v Sokolově na folkové ohři, jak jsme o ní hovořili a soutěžili v minulé hodině. Co bude dál ve vysílání Country Rádia? Petr Spálený, Karel Kahovec, Spiritual Quintet, Ella Langley se svojí novinkou Choosing Texas hned po kukátku a také Valdemar Matuška nebo Tony Linhart. Kukátko opět pozvánka na zajímavou multižánrovou akci, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller.

0: Studiem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je náš spolupracovník Standa Berkovec. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, přeji pěkný den tobě i posluchačům.
1: A ty víš, co to jsou krylovky. Pozvej posluchače právě na tuto akci.
2: To je takový náš pracovní název. Duší toho všeho je Pavel Foltán, který vlastně po revoluci koncertoval několik let s Karlem Krylem. Napsal o něm taky knížku Karel mezi námi. A my máme ještě spolu s Petrem Bublákem, což je fenomenální kytarista, stejně jako Pavel Foltán, tak máme takový pořád Remember Karel Kryl. A už více než 10 let vždycky na výročí okupace 21. srpna 68 hrajeme tyhle ty krylovky a máme takové, je to takový textepíl, takový komponovaný pořad. No a máme ho i letos. Po loňském velkém úspěchu začínáme v pátek 21. srpna v hasičárně v Lužné, kde jsme loni měli nabito. Potom pokračujeme v sobotu 22. srpna v galerii Ateliér od 14 hodin v Kročelhavech v Kladně a končíme 22. srpna večer v sobotu v klubu Divdýlka hotelu Hejtmanský dvůr u nás ve Slaném. Takže hasičárna Lužná 21. srpna od 20 hodin, galerie Ateliér na Kladně od 14 hodin 22. srpna a ten týden večer v sobotu Dividílko, klub Dividílka, hotel Hejtmanský dvůr na náměstí ve Slaném od 19 hodin.
1: Tam všude je možno slyšet a vidět Pavla Foltána, Petra Bubláka a také Standu Berkovce. Já jsem tě trošku skočil do řeči.
2: Ne, to je v pořádku, No tak kluci dokonce jsou tak odvážní, že mi nechají s nimi si brnknout a zaspívat Anděla, ale já tam hlavně čtu ukázky z té knížky Karel mezi námi. Letos jsem od Kuby Jirouška dostal nádhernou knížku, která vyšla vlastně, když už byl v emigraci nebo v dobách normalizace Karel Kryl a ta se mi jmenuje Knížka sešl a je to taky poezie Karla Kryla, takže pořád je z čeho čerpat a já mám pocit, že některé věci jakoby řekl nebo napsal Karel Kryl nedávno nebo teď. Aktuální.
1: Tak já popřeji hodně návštěvníků, aby se to vydařilo a děkuji ti za tuhle informaci.
2: Taky děkuju a přeju krásné odpoledne na Country Rádiu.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sam. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf bojí. Rozpoznáš tu každodenně.

někdo nemá na polívku a jinej rozbít svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Motoristická písnička Tonyho Linharta nás dovedla až k dalším dopravním informacím. Několik problémů je na 35. Počítejte s kolonami jak před Litomyšlí, tak před Vysokým Mýtem, a to v obou směrech, a také nově před Moravskou Třebovou. Tam je dopravní nehoda. D35 ve směru na Mohelnici u odpočívky Daskabát je dopravní nehoda. A pohled do Prahy, magistrála velmi pomalu jede v obou směrech, pracuje se jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Počítejte s kolonou také v Plzeňské u Klamovky ve směru z centra, na Vypichu v podstatě ze všech stran, to je v Praze 6, a velmi pomalu jede Štěrboholská spojka až k Černému mostu. I Novopatská, tam počítejte také s velmi pomalým provozem a dlouhou kolonou. Další doprava za hodinu.

0: Tak trošku operativně zareaguji, protože počítač mě nechce tuhletu krásnou instrumentálku podkresovou pro dopravu nechat opustit, tak vám aspoň prozradím, než tahle instrumentálka skončí, co na nás čeká v další půlhodince. Michal Tučný, Kameloti nebo Scott McKenzie, to je co se týče muziky, a také Tulák, Vítek Pěkný s další možností toulání. Tuláka mimo jiné opakujeme i po 18. hodině. Tak a teď už doprava konec.
1: Country Radio.
2: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Emina, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
5: Zpívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům skvělého Country Rádia a zejména tulákům a tulačkám. Dneska se společně podíváme na zámeček v Janovském údolí. Nachází se v Jihočeském kraji, zhruba 8 kilometrů východně od Slavonic. Stojí u řeky Dyje pod Starým Hobzím. V roce 1816 majitel Starého Hobzí Johann Max Flick, úspěšný podnikatel původem z východního Pruska, vybudoval v mlýnském areálu jihozápadně od Starého Hobzí přádelnu, která vyráběla přízy pro manufakturu ve Starém Hobzí. V roce 1843 prodala Terezie Trautmannsdorfová Staré Hobzí i s manufakturou a přádelnou, které v roce 1823 koupilo od Flickových dětí Alfonzovi markraběti Palavičínimu. Ten koupil Janovské údolí a připojil je k jemnickému panství. Přádelnu přeměnil zpátky na mlýn, který se výslovně připomínal ještě v roce 1880. Až po tomto roce jej markrabě přeměnil v myslivnu, která byla v době honů hojně využívána. Později byla přestavěna na lovecký zámek v pozdně klasicistním slohu. Tak se pro celý areál ujal název zámeček. V polovině 20. let 20. století v rámci provádění první pozemkové reformy byl zámeček převzat státem a o něco později katolickým spolkem Charita v Jemnici. Po roce 1948 převzal celý areál podnik Státní lesy Jemnice, který tam vybudoval pionýrský tábor. Po roce 1990 areál koupil jistý nizozemský podnikatel a provedl kompletní přestavbu areálu, jenž nyní slouží k rekreaci. Zámeček je tak úplně přestavěn a zmodernizován. Stavba ale má valbovou střechu, která svým tvarem odpovídá té původní. Starší ráz mají například i nadokenní římsy a okenice. Více informací o zámečku Janovské údolí najdete například na webu hrady.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: Copáci a Stopy Kol, starší nahrávka téhleté kapely, předtím Rodney Crowell a Lovin' All Night. To jsou dvě písničky, které nás dovedly až ke konci další hodinky čtvrtečního odpoledního vysílání Country Rádia. Úplný konec téhle hodinky obstará Tomáš Adamec s informací o počasí. Po 15. hodině potom zpravodajství. Po 15. hodině začnou Hoptropáci a také Robert Křesťan s druhou trávou. Ten bude vyzývat zůstaň, tak tedy zůstaňte také u svých radiopřijímačů. Teď je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháníky nebo i bouřky. Na teploměru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.
7: Mě bude zábavit.

0: Lotry Radio. Zprávy.
1: Blíží se konec prázdnin a začátek školního roku. Ceny školních potřeb jsou podobné jako loni. Letos si ale rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Nejlevnější nejsou ani aktovky. A je to jako každý rok. Vrchol poptávky se očekává hlavně ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky. Hygienici včera potvrdili souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku přítomnost norovirů. Vyskytl se u dalšího vyšetřeného vzorku. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Původce snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Za sportem teď s Lubošem Dvořákem.
2: Futsal, volejbal, házená, kickbox, atletika, fotbal a horolezectví. Tak tyto sporty si budou moci vyzkoušet mělničtí školáci pod vedením profesionálních trenérů v novém školním roce. Projekt, který dětem nabízí přehled a možnost seznámit se s pohybovými aktivitami a vybrat tu, která jim sedí nejlépe, se od září opět rozšiřuje. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Kde je potřeba počítat s dopravními komplikacemi? To zjistila Blanka Holoubková.
3: V Radlické ulici v Praze 5 je omezená doprava. Silničáři začali vyměňovat asfalt a automobily pojedou po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. V místě se čekají až půlhodinové kolony. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to.
0: Sport.
1: Tři české fotbalové kluby dnes začnou boje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Sledovat je bude i náš sporták Petr Plintovič.
4: Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu Červené zvezdy Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 8:30 v Řecku proti Panathinaikosu Athény. Severočeši nastoupí o čtvrt hodiny později na hřišti skotských Rangers.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž,

se našla, lehce pozbyla. Smetla mosty ranou do týla.

Zůstaň, vyzýval Robert Křesťan a druhá tráva. Jsem rád, že jste zůstali u přijímačů a posloucháte vysílání Country Rádia. Co uslyšíte? Marty Stewart, Hey Potter je písnička, která zazní za chviličku. Je to verze z roku 2002 v češtině. Vítek Tučný, Hey Strojůče, ale ten to dělal podle té starší verze. Fešáci a Hanka Mladá, Ivan Mládek a Benjo Band, Morgan Wallen s novinkou Love Somebody hned po kukátku. Jitka Vrbová nebo Vabydaně Kukátko, pozvánka na křes desky, dopravní informace v půl. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller, i do této hodinky dobrou pohodu.

0: rokem country rádia.
1: Skupinu Mňau Mňau Band důvěrně znáte z našeho vysílání už nějakou dobu. Proslavili se hitem o motoráku N152 v Bonanze, ale úspěšně soutěžili také s písničkou Kánoje ve folkových stupních. Obě písničky jsou z jejich nového prvního CDčka a tohle CDčko budou také křtít. A na tento křest si připravili i zajímavou veršovanou pozvánku.
2: Osadou mocný nechť hlas jíme se nést. Mňau Mňau Band, že má mít CDčka křest. Vcuc, to je plackyté vznešený název a křtění 2. září je v Praze. Já sám si na tu věc mile rád přivstanu, ač je to až v 7 na večer v Kaštanu. Zapijem všecičko, dojde i na kance. Za kmotra pozvem si Míru Ošance. Kdo chce své místo mít ten večer jisté, v SMS ticket nech uchvátí lístek. Zdráv buď, ať na náš křest nešels, či šellis, tím končím zvaní za Mňau Mňau Band šelís.
1: Tak a ještě pro jistotu ten termín zopakuji, pokud by to v tom veršování zapadlo. 2. září od 19 hodin večer v pražském klubu Kaštan, to je na Bělohorské v Praze 6. Přeji hodně návštěvníků.

těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpověděj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Kde máme problémy na silnicích? 35 hned několikrát. Hranice na Moravě, Meziříčí, u Milotice dopravní nehoda, jezdí se kyvadlově. Dlouhé kolony jsou na dojezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta a také na dojezdu do Moravské Třebové ve směru k Mohelnici. D8, nová kolona ve směru z Ústí do Prahy za Novou Vsí začíná a vede až na 11. kilometr, kde pracují silničáři. D1 potom má kolony před Šmejkalkou ve směru z Prahy od odbočky na Trojku. Kamiony se pak zastavují na dojezdu do Brna u Domašova. Osobní auta zpomalují výrazně u Ostrovačic. Další doprava za hodinu.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
3: rádio. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává.
5: Jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
6: A

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráčácky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráčácky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáh starej red,

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

A kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá, tohle byl Josef Šimek z Greenhorny, rok 1849, třetím, Kateřina Marie Tichá a příteli. A čeká na nás také skupina do Tap Tap, ředitel autobusu, nebo Kenny Rogers, Cover of the Country, od které máme řadu verzí i v češtině. Je selpíčka Kenny z roku 1979 a také byla hitem číslo 1 na americké country hit parádě. Tap Tap, Kenny Rogers a určitě vyjde ještě řada i na někoho dalšího.

první schůdek zdole. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou.

0: To vypadá jako předpověď počasí, ale ne, zatím je to jenom písnička Honzy Vančury Zvlněná studená fronta, ale ta nás dovedla k informaci o počasí, se kterou přijde Tomáš Adamec. Po 16. hodině zprávy a jako první bude zpívat Žalman Spol a po něm Eliška Kotlínová. Teď Tomáš Adamec a uvidíme, jestli bude hovořit o zvlněné studené frontě.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bousky. Na teploměru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bousky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Městská policie v Plzni už podruhé zorganizovala akci značení jízdních kol. Na kola nanesou pomocí speciální emulze několik neviditelných teček, které strážníkům zjednoduší jejich nalezení v případě ztráty. Kolo si k Boleveckému rybníku přišlo označit asi 30 cyklistů. Zemědělci od obnovené tzv. Národní koalice pro boj se suchem očekávají konkrétní plán úkolů, dlouhodobé koncepční řešení sucha a zajištění financování opatření na zemědělské půdě. Dopady sucha podle nich nevyřeší jedno opatření, ale je potřeba kombinovat lepší hospodaření s vodou, odolnější zemědělství, úpravy krajiny a například podporovat precizní zemědělství. Zemědělci se kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i nižšími výnosy. Na sobotu se chystá skvělá akce. Luboš Dvořák nás pozve.
2: Do Hradozámecké noci se v Libereckém kraji zapojí v sobotu 10 památek. Na Bezdězu se bude hledat tajná chodba. Na Frýdlantě a Hrubém Rohosci mají výjevy ze života panstva i sloužících. V zákupech bude provázet rakouský císař. Na akci se připravili Grabštejn, Sichrov, Lomnice nad Popelkou nebo i Valštejn u Turnova. Luboš Dvořák, Liberecký kraj.
1: Tip na výlet má pro nás Blanka Holoubková.
3: Je to malá vesnice, kde trvale žije jen kolem 30 lidí. Přesto se může pochlubit mimořádným kulturním bohatstvím. V Lipně, které je součástí Líšťan na Plzeňsku, jsou k vidění hned tři historické sochy. A to svatý Jan Nepomucký, svatá Anna Samotřetí a svatá Barbora.
0: Sport.
1: Fotbalová Mladá Boleslav hlásí posilu. O koho jde, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Do Mladé Boleslavy přichází Samuel Grigar. 22-letý záložník bude ve městě automobilů hostovat do konce sezony z Baníku Ostrava. Grigar je bývalý mládežnický reprezentant. V dorosteneckém věku prošel akademii Interu Milán.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Úspěšně jsme zahájili další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Tohle byla Eliška Kotlínová a písnička Domovská země. Dál budou hrát a zpívat třeba Michal Tučný, Petr Novák, Marien, Vandr do 50. nebo Honza Vyčítal. Kukátku bude opět kulturní pozvánka, hudební. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny další dvě pozvánky. Jednak na zítřejší ranní vysílání a jednak na dnešní, podvečerní a večerní. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller i nadále. Dobrý poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Po telefonních linkách si teď povídám s Václavem Koblencem a povídám si, respektive budu si s ním povídat, o koncertě kapely Bonsai číslo 3, respektive většinu toho poví on. Já tě zdravím, ahoj, tak co máš na srdci?
3: Ahoj Miloši, já zdravím všechny posluchače Country Rádia a všechny bych srdečně pozval na 28. srpen, což je pátek, do úžasného renesančního vodního zámku Kratochvíle, to je v Jihočeském kraji, kousek od Budějovic. A naše folková kapela Bonsai číslo 3 tam bude mít letošní největší koncert, úplně jako ze všech, které jsme kdy měli a mít budeme letos. Bude to v zámecké zahradě. Navíc ta zámecká zahrada bude osvícená, nasvícená 500 svíčkami, takže to opravdu bude romantické a magické. Budeme hrát skoro 2 hodiny a bude tam i jedno malé překvapení. A ještě takový bonus. Letošním hitem zámku Kratochvíle jsou pávátka. Jo, slyšíte dobře, jsou to pávátka, což jsou jako malinká kuřátka od tamních pávů a jsou úplně úžasná.
2: Takže to bude nejenom koncert pro uši, ale i pro oči na zámku Kratochvíle. Ještě jednou, kdy?
3: Bude to v pátek 28. srpna od 8 večer.
2: A najdou se někde nějaké webové stránky, pokud si posluchači všechno nezapamatují?
3: Buď se můžou podívat na naší kapelní webovou stránku bonsai3.cz nebo na stránky zámku Kratochvíle a vstupenky nejlépe získat přes portál Go Out.
2: Říká Vašek Koblenc, který pozval na koncert skupiny Bonsai číslo 3. Já mu za to děkuji, popřeji hezké počasí a také hodně návštěvníků.
3: Moc děkujeme a všem posluchačům Country Rádia krásné léto.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Jsou to dopravní informace na Country Rádiu. Nová nehoda je na D10 ve směru z Prahy do Turnova u Bezděčína. Těsně před zúžením kolona je už od 37. kilometru zdržení víc jak půl hodiny. Na jižní spojce ve směru k Černému mostu od Spořilova se táhne dlouhá kolona, kousek za Lanovým mostem je porouchaný kamion. Počítejte také s kolonou na D8 ve směru od Ústí nad Labem do Prahy, začíná u Nové Vsi a končí za 11. kilometrem, kde pracují silničáři. V Praze počítejte potom s kolonami také v Novopatské a Vekbelské ve směru k D8. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
5: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na

Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Katka Čepelíková. Těším se na vás už zítra ráno v 6 hodin. Provedu vás pátečním ránem s příjemným vstávání písničkou na probouzení. Před 8 budete odhalovat známou osobnost a před 9 si společně zaspíváme. Nebo spíš vy budete zpívat a já budu připravena v záloze vám pomoci. A pozor, zítra vám také odtajním pravidla ohňového patentu, který právě před 275 lety zavedla Marie Terezie. Jo, těžká doba si žádala zásadní rozhodnutí. Tak zítra v 6 ahoj!

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky, pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

0: Hobou zpívali na vlnách Country Rádia. Odjíždím já, sice ještě neodjíždím, ale provedu vás tou další hodinkou. To bude hodinka písniček na přání. Po 18. hodině čaj o 6. Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mrsoty. V 19 hodin Dvora na Country, pořad Bezziho juniora. A ve 20 hodin vás tentokrát bude večerním vysíláním provázet kolega Vítek Pěkný. Takže v první hodině bude hlavní motto této hodiny Country je všechno, co se vám líbí. Když mu napíšete nebo zavoláte, tak on vám to zahraje. Tedy možná. A nabídne vám také vítěznou písničku z Bonanzy. To bude až večer, teď máme odpoledne a Tomáš Adames už je tady s informací o počasí a také se zprávami.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Na teploměru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. 3/5 starobních důchodců v Česku pobírali loni penzi přes 20 tisíc korun. Celkem 30% lidí mělo víc než 23 tisíc korun měsíčně. Nad částkou 15 854 korun bylo 90% českých starobních důchodců. A ještě připomenu, že ministr práce Juchelka chce pro příští rok výraznější přidání, než ukládá zákon. Vrátit prvňáka ze základní školy zpět do školky bylo v Česku možné několik desetiletí. Tato praxe skončila až loni přijatou novelou školského zákona a ta platí od 1. září 2025. Praktiku, která je ale podle odborníků pro děti škodlivá, chce znovu zavést premiér Andrej Babiš. Za památkami do Zlínského kraje zamíří kolega Luboš Dvořák.
2: Holešov je město v okrese Kroměříž, ležící nedaleko Zlína na řece Rusava. Sídlo vzniklo na křižovatce tzv. Jantarové stezky, která vedla od Baltu do Itálie, Řecka a Egypta. Takže to museli mít pradávný globalizační cvrkot. Dnes sem lidé přijíždějí po dálnici D49 na návštěvu především zámku a vyhlášených akcí. Raně barokní stavbu z konce 17. století obklopuje francouzský park s bazény a kanály ve tvaru Neptunova trojzubce, které napouští unikátní akvadukt. Příběh se rozvinul po druhé světové válce, kdy místní založili družstvo kulturního domu Holešov a scháněli tak peníze na odkup zámku od vstřícné šlechtičny. Ta už jim dávno část pronajímala pro koncerty, divadlo i bály. Jenže po roce 48 vše bylo jinak, ale i tak ho obyvatelé v omezené míře mohli využívat. Nakonec ho radnice od státu koupila a po rekonstrukci v roce 2009 se začaly psát nové příběhy. Z Holešova zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen zůstává ve stáji Red Bull až do konce sezony roku 2030. A ještě připomenu, že víkendová velká cena se jede v Nizozemsku, tedy v jeho rodné zemi. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání skladby Skála od folk týmu pro mou manželku Hanu k jejím dnešním narozeninám. S přáním všeho dobrého, hodně zdraví a pohody a hlavně, že to se mnou vydržela už 46 let. To všechno přeje Radek.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ježíš, dobrý den. To jsem se dovolala.
0: Do písniček na přání, tak povídejte, co to bude a pro koho?
1: Bude to pro mě, pro manžela a všechny, co měli rádi a mají rádi Matušku.
0: Mm-hmm.
1: A myslíte, že byste tam měli Kvetou lípy v alejích?
0: Ano, tuhle písničku máme, takže ji můžeme zahrát.
1: Ježíš, to jsem šťastná, já už ji neslyšela kolik let. Tak a dobrá.
0: Písnička bude za chvíli, mějte se hezky.
1: A vy se taky mějte hezky.
0: Děkuju, na shle.

0: Vašky natrání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, prosím nechat zahrát Yesterday jako vzpomínku na manžela Františka, píše Zdena.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Teď tu máme jeden e-mail bez písničky. Zahrajte písničku pro maminku Hanku z Havířova k dnešním 56. narozeninám. Tímto bych jí chtěla popřát hodně štěstí a zdraví, ať jí celý život baví. To jí přeje a písničku posílá Eliška, nenapsala jakou, tak jsem vybral nějakou hezkou, doufám, že se bude líbit.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrúb a já bych poprosil Slavici z Madridu a bylo by to pro Strejdu a Tetu z Ovčár. Oni jsou na chatě mezi Českou Lípou a Litoměřicem a pro mýho bratra Pavla, protože tam zítra jede, bude tam od pátku do neděle, takže aj si poslechnou pěknou písničku a do kolína panu Josefovi Kratochvílovi. Děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naschledanou, tak to bude druhý Valdemar Matuška v téhleté půlhodince.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: natřání na Country Rádiu.
1: Před dopravními informacemi ještě něco stihneme. Prosím, zahrajte mi píseň Tramskou mši, píše naše posluchačka Anička z Opavy Kilešovic.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout pro písničky na přání také na dopravní informace D46 u Olšan. Je tam spadlý strom na vozovku, jezdí se velmi pomalu pouze jedním pruhem. Za tuhle informaci děkujeme našemu posluchači. D1 kolony jsou už od 9 křížů, trošku se to rozjíždí a pak znova od Ostrovači, tam se zastavuje i levý pruh, míněn tím dojezd do Brna. 43, to je trasa Svitavy Brno, u Kuřim je dopravní nehoda, jezdí se Kyvadlově a kolony jsou z obou stran. A ještě 4 ve směru z Prahy do Příbramy, u Jíloviště se pracuje, kolona je tentokrát už od Zbraslavy, zdržíte se asi půl hodiny. Další doprava za hodinu.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. To ne.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Sešla se nám tu dvě podobná tematická přání. K zítřejšímu smutnému výročí prosíme pana Kryla demokracie, píší Vlaďka a Zdeněk, tak to bude jedna písnička. A k zítřejšímu datu bych poprosil o zahrání písničky To tenkrát v tom 68. pro všechny, co mají k hvězdám rádi pruhy, píše náš posluchač Pepa. Tyhle dvě písničky jsou tady.

byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás

jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky.

za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelinář.

jmenuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánu je a zuby vylomené. Dali nám nové postroje,

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Prosím zahrát pro mou ženu Čudlu, s níž jsme na chatě v Jezdonicích, od Vabyho Daňka listopadové písně, píše náš posluchač Meloun.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak ještě něco stihneme, prosím o zahrání Gledly SV 1968. Pro mého otce, který se dožil rehabilitace, ale nedožil se odškodnění, přesto nepřestal milovat železnici. Za třetí rodinou generaci železničářů vzpomíná Petr.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Na teplomíru je od 27 do 32 stupňů. Zítra čekáme oblačno, až zataženo místy přechodně i polojasno. Později se srážky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 27 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
7: Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se v minulém roce obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst přibližně o 24%. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy. Pražská zoologická zahrada získá dědictví v hodnotě 13 milionů korun. Zesnulá žena jí odkázala dvě nemovitosti a finanční hotovost. Podobné odkazy prý dostává zoo pravidelně. V Česku rychle přibývá lidí starších 100 let. Zatímco v roce 2018 jich bylo 438, letos jejich počet vzrostl na 1186. Za růstem stojí lepší zdravotní péče i silné populační ročníky narozené po první světové válce. Ceny potravin v Česku klesají mimo jiné kvůli cenové válce obchodních řetězců. Obchody prý prodávají některé základní potraviny i pod nákupní cenou, aby přilákali zákazníky. Pražským tunelem Blanka už jezdí autobusová linka 145. Propojuje Dejvice a Čimice. A první elektromobil Ferrari se na aukci prodal za rekordních 835 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražil nový vůz. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům skvělého Country Rádia a zejména tulákům a tulačkám. Dneska se společně podíváme na zámeček v Janovském údolí. Nachází se v Jihočeském kraji, zhruba 8 kilometrů východně od Slavonic. Stojí u řeky Dyje pod Starým Hobzím. V roce 1816 majitel Starého Hobzí Johann Max Flick, úspěšný podnikatel původem z východního Pruska, vybudoval v mlýnském areálu jihozápadně od Starého Hobzí přádelnu, která vyráběla přízy pro manufakturu ve Starém Hobzí. V roce 1843 prodala Terezie Trautmannsdorfová Staré Hobzí i s manufakturou a přádelnou, které v roce 1823 koupilo od Flickových dětí Alfonzovi markraběti Palavičínimu. Ten koupil Janovské údolí a připojil je k jemnickému panství. Přádelnu přeměnil zpátky na mlýn, který se výslovně připomínal ještě v roce 1880. Až po tomto roce jej markrabě přeměnil v myslivnu, která byla v době honů hojně využívána. Později byla přestavěna na lovecký zámek v pozdně klasicistním slohu. Tak se pro celý areál ujal název zámeček. V polovině 20. let 20. století v rámci provádění první pozemkové reformy byl zámeček převzat státem a o něco později katolickým spolkem Charita v Jemnici. Po roce 1948 převzal celý areál podnik Státní lesy Jemnice, který tam vybudoval pionýrský tábor. Po roce 1990 areál koupil jistý nizozemský podnikatel a provedl kompletní přestavbu areálu, jenž nyní slouží k rekreaci. Zámeček je tak úplně přestavěn a zmodernizován. Stavba ale má valbovou střechu, která svým tvarem odpovídá té původní. Starší ráz mají například i nadokenní římsy a okenice. Více informací o zámečku Janovské údolí najdete například na webu hrady.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: pro radost, taky se člověk někdy spálí. Pěkný podvečer u čaje o 6. Máme tady stále grilovací sezonu a proto mám pro vás další recept od paní Dany z Umhoště na ďábelské grilované kuře. Jedno celé kuře budeme potřebovat, nějaké chili papričky 4-5, kuličky černého pepře přiměřeně, půl lžičky vinného octa, jeden citron, jednu limetku, několik lžic oleje, takových 5 stroužků česneku a čerstvý rozmarín. Z kuřete vykrojíme páteř, přední véčkovou kost rozbijeme paličkou na maso a kuře podélně roztáhneme a otevřeme jako knihu. Nařízneme na různých místech tak, aby se dalo položit a zlehka ho naklepat paličkou na maso, aby bylo všude stejně vysoké. Různě vysoké části masa potřebují k propečení jiný čas, takže by to nebylo hotovo najednou. Čili papričky nakrájíme na plátky do misky, rozdrtíme pepř, tedy kuličky pepře, vmícháme ocet, většinu citronové a limetkové šťávy a ten olej několik lžic. Česnek oloupeme, nakrájíme nebo nadrtíme, 2 snítky rozmarínu nasekáme na drobno. Promícháme a tu marinádu pěkně rukama vmasírujeme do toho kuřete. Necháme to chvilku odpočinout, tak půl hodinky. Grill si rozehřejeme na 200 stupňů Celsia, kuře položíme kůží dolů na grilovací mřížku a opekáme, až ta kůže zezlátne a začne být pěkně křupavá. To je tak 15 minut. Maso opatrně otočíme a opekáme z druhé strany, až bude propečené a zároveň šťavnaté. Po sundání z grilu zakápneme zbylou citronovou a limetkovou šťávou, několika lžícemi oleje, posypeme zbylým nasekaným rozmarínem a podáváme. Dobrou chuť s Country Rádiem. Ahoj.
1: Posloucháte Čaj o 6. Country.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na zítra. Ve výluce je linka S5 Praha Kladno Ostrovec až do 24. srpna. Náhradní doprava je z Veleslavína a s tím souvisí i výluka Hostivice Noutonice a Rudná u Prahy Praha Zličín. Další nepřetržité výluky. Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Přelouč, Hermanův Městec, Budišov nad Budišovkou Odry, Brno Ivančice, Dolní Poustenava Čandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
3: Do fousu píchnu redko,
2: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
2: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
4: I

0: takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

lesson has I had.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
2: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil.
3: Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
1: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
2: Každá ví, kdy jsem pomáhal.

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Krásný letní prázdninový večer vám všem přeje starší archivář druhé kategorie Bez junior. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale když se u nás v Čechách sejdou muzikanti, většinou se velmi rychle začnou bavit o svých kolezích, kteří právě nejsou přítomni, a začnou jim pomyslně omývat určitou část těla, že? Za oceánem je to trochu jinak. Své kolegy často zmiňují přímo v písních, většinou samo sebou v dobrém.

0: Vzpomenu si na tebe vždycky, když bude v rádiu zpívat Tim McGraw. Slibuje své studentské lásce Taylor Swift ve svém vůbec prvním singlu z roku 2006.
1: Country Radio.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Také dnes budeme pokračovat v přehlídce nových členů uvedených v úrodném roce 2001. Elton a Robin Delmoreovi, čili Delmore Brothers, co o nich praví encyklopedie. Byli mimořádně důležití pro přechod od starého hillbilly k modernímu country. Ve druhé polovině 40. let začali do country výrazně zapojovat elektrickou kytaru a bicí. Tím vytvořili jednu z cest, která vedla přímo k rockabilly a ranému rock'n'rollu.

Dalším novým členem Country Music Hall of Fame se stal zpěvák a skladatel Don Gibson, jeden z nejvýraznějších umělců tak řečeného Nashville soundu. Jeho písničky proslavili kupříkladu Patsy Cline nebo Ray Charles a u nás třeba Michal Tučný.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Singlová nabídka hudebního vydavatelství Panton z roku 1974 obsahovala také tři malé desky skupiny, která se už definitivně jmenovala Plavci. Tu první jsme si pustili minule a dneska to dorazíme zbývající čtveřicí nahrávek. První dvě byly dokončeny 26. ledna, ty druhé pak 25. března ve studiu Karlín.
2: Jsme

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Nevím, jak je tomu v jiných kreativních oborech, ale v muzice se zhusta vyskytují tak řečení hlídači žánru. Kanadská skupina Dead South musí na hlídače správného bluegrassu působit jako v skutku silné dráždidlo. Dáme si v jejich podání dva kousky. Rodověrní modromilci to snad přežijou.

0: Léto s Country rádiem.
1: Pojďme se ještě na chvíli vrátit k písničkám, ve kterých interpreti zpívají o svých kolezích. V té první se nám představí jeden z umělců současné country scény Chris Young a pak se společně s Tex Ritterem vydáme přímo do countryového nebe.

Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Billy Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec můžete navštívit až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v újezdu u Litomyšle. Tady se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše uvidíte v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. Folková ohře 2026 se chystá na sobotu 22. srpna, začíná se v 11 hodin. V Sokolově, v Loděnici, Dronte vystoupí Mandala, Nové struny, Pacific, Brontosauri Revival, Xtet a další. Moderují Miloš Keller a Míla Pražák. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.

0: Krásný dobrý večer, hodiny ve studiu ukazují 20 hodin 5 a půl minuty. Vy máte naladěné Country Radio, to v případě, že se slyšíme, a máte naladěné jeho večerní vysílání, kde vás dneska výjimečně bude provázet Vítek. Petr Kocman se omlouvá, moc vás zdraví a těší se na vás zase zítra. No a tak, jak to spolu děláme vždycky, když jsme večer, tak bude teďka hodinka, které říkáme Country je vše, co se vám líbí. Vy vemete telefon, vytočíte 210 323 333, řeknete, jakou písničku chcete zahrát a proč, nějaký důvod, proč právě tu písničku. No a když se dovoláte, tak já vám ji samozřejmě s radostí zahraju. No a tu první písničku dávám vždycky já, tak já jsem dneska vybral kousek od Johnnyho Hortona, North to Alaska. A tu písničku jsem vybral, protože je to tak jako trochu smutný příběh, jo? Protože Johnny Horton byl zpěvák, který se věnoval s filmovým melodiím, i tato písnička byla jako do filmu stejnojmenného. Byla to poprvé, kdy to byla titulní písnička, hlavní písnička toho snímku, a Johnny Horton se té premiéry nedožil, protože zemřel při autonehodě několik dní před premiérou toho filmu. Ale ta písnička je krásná, je to krásná vzpomínka na něj. Česky jsou to Tex-Meni na Severna Aljašku, ale já mám rád tuhle tu verzi Johnnyho Hortona a North to Alaska. Tak tu vám posílám já. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Johnny Horton, North Valeska. Doufám, že vám to udělalo radost a potěšilo vás to. A já už mám tady na telefonu Járu z Komořan. Járo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, ahoj Vítku, dneska ne z Komořan, dneska z Uhříněvsi.
0: Dneska z Uhříněvsi, ty máš několik obydlí po Praze, tak to střídáš, že jo, přizní se.
1: Tohle je pracovní obydlí.
0: Tak dobře. Járo, co to bude dneska?
1: Já bych se poprosil od Devítky, holku od koní.
0: A proč právě tuhle tu písničku?
1: Protože je to super hezká písnička. No. A já jsem byl v neděli na parníku, na Devítce, no a protože bylo nějak divný počasí, tak ji nespívali.
0: A nehráli, tak to bych řekl.
1: Já jsem se na ní těšil.
0: To je dostatečně, tak teďka ti spravíme náladu teda. Jako. Ale jinak parník byl dobrý, prosím tě.
1: Parník byl luxusní.
0: Jo. A co tam bylo? Muzika? Bylo nějaké občerstvení?
1: Hele, občerstvení super.
0: Soutěžilo se?
1: Jako, soutěžilo se.
0: Vyhrál jsi něco?
1: Lešník.
0: Hezky pěkně, no tak to ti gratuluju, tak to je dobrý. Pěkný no, žlutej, no, tak to je dobrý.
1: Krásný žlutej, Martina říká, co s ním budeme dělat, když jsme přijeli do Prahy, vylezli jsme z vlaku, tak začalo pršet, tak říkám, vidíš, na co je dobrý.
0: No, tak to je pravda. No tak Jarušku, prosím tě, já tě nebudu zdržovat, pustím ti Devítku holku od koní, ten důvod je teda, že Devítka byla na parníku a tam jí nehráli, tak aby si trošku srovnal náladu. Jasně. Tak kvůli tomu, jo?
1: Ano.
0: Ať se ti hezky pracuje, ať ti to v práci utíká a někdy se těším zase na slyšenou. Měj se, ahoj.
1: Taky díky, hezký večer.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia s Vítkem. Country je vše, co se vám líbí. Tohle to byla písnička Pro Járu z Komořan, který je dneska v Uříně vsi. A já mám na telefonu Romana. Romane, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Já vás zdravím, dobrý večer, zdravím se oblíbené rádio a všechny posluchače a tebe samozřejmě.
0: Tak, děkujeme. Romane, co si zahrajem?
1: Já bych poprosil o jednu takovou krásnou věc, která se hraje docela často, ale já ji mám rád pro ten text. Je to Banjo Band Ivana Mládka a Kousavá deka.
0: To je dobrá volba. A proč si ji zahrajem teda?
1: No všichni jsme jezdili někam ven, samozřejmě, proto taky posloucháme tohle rádio. A z kraje, když jsme vyjížděli, tak jsme vykrývali čímkoliv, že jo? To byla celta, starý svetr a tak dále. Taky tam byly i kousavý deky mezi tím, než jsme se to naučili, no.
0: Takže to každý zná. Hele, a víš, když jsem hrál tu písničku naposled na přání?
1: Netuším.
0: Tak já ti to prozradím. Bylo to v sobotu s Pikovarou a byla si tam přát kačka, která ráno vysílá a chtěla právě tuhletu písničku, že jí má ráda, že se jí líbí text. Takže máte s kačkou hodně stejný vkus.
1: No, tak to mě těší, ale jako ta písnička je opravdu krásná.
0: Je krásná. Co máš v plánu dneska, Romane, co děláš?
1: Já dneska jsem doma, vzhledem tomu, jaký je počasí a pokročilá hodina, poslouchám Country Rádio a dělám si tady nějaký věci pro sebe.
0: To je hezký. Já nejradši ty věci pro sebe si dělám, takže sedím na křesle, mám nohy nahoru a jdem u toho piju něco dobrýho. Tak no, doufám, že to máš podobně.
1: Je to rozpojené.
0: Tak prosím tě, si to dělání krásně užij a děkuji, že posloucháš a posílám ti toho Honzu Mrázka, Banjo Band a Kousavou deku. Krásné večere, díky, ahoj.
1: Já taky přeji hezký večer všem. Mějte se.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte večerní vysílání Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí. A mně se dovolal Jarda. Jardo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se. Halo, Jardo. No, tak Jarda tam zase není, ale Jarda chtěl zahrát Elišku Kotlínovou, Domovskou zemi, protože ji rád poslouchá, má rád Elišku a líbí se mu, jak Eliška zpívá. Tak Jardo, mrzí mě to, že se neslyšíme, takhle pouštím ti tu Elišku, jo? Měj se, ahoj a hezký večer.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: To byla Eliška Kotlínová, Domovská země, jeden ze soutěžících talentů Country Rádia, a já už mám, bylo to pro Jardu, který nám vypadl linky, ale já tady mám tramvajku Věrku, která se dovolala. Ahoj Věrko, slyšíme se?
1: Slyšíme se, ahoj Víťo, a zdravím taky všechny posluchače, věrný tak jako já, co poslouchají 24 hodin Country Rádio. Mě hraje Country Rádio, i když usínám a potom zase vystávám.
0: Tak to je hezký. Ty jsi to dneska přelstila, vej, ty jsi napsala SMS-kou, že jsi v práci a nemůžeš si zavolat o písničku, a Miloš ti řekl, že si máš napsat, tak jsi to zkusila.
1: Miloš to řekl do vysílání.
0: No, ale tak v této hodince se jenom telefonuje, proto když jsem viděl, že voláš, tak jsem tě vzal, aby si nevyšla na prázdno. Co si dáme za písničku?
1: Tak to si hodnej. No, zvolila jsem od Karla Gotta, Kdo country zpívá.
0: A proč?
1: A protože je to pro mě nejoblíbenější zpěvák, to byl, měla jsem ho ráda od první písničky, a připomenu si krásný léta, kdy jsem byla slečná, mladá, svobodná, všechno bylo růžový. Teďko už tam je občas nějaký mráček, ale dá se to smést.
0: No ale furt jsi slečná, mladá, že jo? Takže jako je to
1: jasně.
0: Hezký. No, tak je to hezký. Hele, prosím tě, do kolika jezdíš dneska?
1: 23.18.
0: No, vidíš to, tak to půjdem domů skoro stejně, já půjdu domů 24.00. Možná o nějakou minutu dřív, protože...
1: To já mezi tím odjedu, protože kolem rádia pojedu,
0: do vozovny.
1: No.
0: Tak až uvidíš někoho zmrzlýho na skútru, tak to jsem já.
1: Kolem rádia na Strašnický mám být 23.25, tak to znamená asi 23.25. Jedna, no, nebo dva bych, no, mohla jet tam kolem okolo.
0: To já budu ještě tady. Tak Věru, ať ti to utíká, přeju ti hezký večer, ať se potom dostaneš brzo domů do postýlky, a pouštím ti Karla Gotta, Kdo country zpívá. Měj
1: já
0: se krásně.
1: Já děkuju a doufám, že potěším i ostatní posluchače.
0: Určitě.
1: Ahoj, ahoj a měj se hezky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Na Country rádiu Karel Gott, kdo country zpívá pro tramvajku Věrku, aby jí to připomnělo mládí a pěkně jí to utíkalo v práci. A já už mám na telefonu Mirka. Mirku, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, Vítku, a mi posluchačům.
0: Tak co si dáme?
1: Tak bude to od Michala Tučního, Sněžnej muž.
0: Tak a proč právě tato?
1: Protože mám radost, že se konečně ochladilo, aspoň ty večery teda jsou chladnější konečně a snad skončily ty úmorný vedra.
0: No a i přes den je docela příjemně, už dneska bylo nějakých 26, takže to už je takový jako, už mám takový pocit, že to venku trošku dechá podzimem. Nemáš ten pocit?
1: No, tak v Humpolci bylo docela dusno v popolední, ale pocit trochu už mám, hlavně protože se bohužel zkracují dny večer, ale hlavně jsem rád, že je večer chladno už.
0: Ne. A co máš v plánu dneska na večer?
1: Před chvilkou jsem pokecal u sousedů, teď si dám jedno, dvě piva a budu poslouchat country rádio.
0: Tomu se říká plán. To ti gratuluju, to je dobrá volba. Tak jo, tak ti přeju, aby jsi to užil, hezký večer. No, dobře tak si odpočiň, užij si to pivo a odpočinek a pouštím ti Michala Tučního z Greenhorny Sněžnej muž. Měj se hezky, ahoj!
1: Díky, hezký večer všem. Čau, čau.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, a já už mám na telefonu Lenku. Lenko, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, ano, slyšíme se.
0: Hele, Lenko, když tě slyším podle hlasu, ty úplně v penzi nebudeš, že jo?
1: Já nejsem v penzi, určitě ne.
0: Kolik je ti roku? Já tipnu, můžu?
1: Jo, klidně, no.
0: 13.
1: Ne, pane bože.
0: Tak kolik ti je?
1: 39.
0: No a to máš hlas na 13 teda.
1: No já vím.
0: No, tak.
1: Já i vypadám mladší než ty stíry.
0: Takže když si jdeš koupit do samoobsluhy něco dobrýho, sladkýho na zub, třeba rum, tak musíš ukazovat občanku.
1: No, to už zase ne, ale ukazovala jsem ještě dlouho.
0: Dobře. Tak Lenko, co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si Rosu na kolejích.
0: A proč právě tuhle tu písničku?
1: No, to je jediný, na co jsem si vzpomněla ve spojení se Strejdou Vendou, pro kterého to budeme hrát, protože on má chatu na Sázavě s manželkou a tam se pořádá country na kolejích.
0: Aha, tak rozumím, tak to je ten důvod, proč Rosu na kolejích. A ty jsi říkala, že Venda slaví narozeniny dneska.
1: Ano, slaví.
0: Kolik moje roku?
1: Takový zajímavý číslo, 69.
0: A čím je to číslo zajímavý? Že to poslední 60, pak je 7 vepředu a to
1: přesně,
0: už...
1: Přesně, no. Přesně tak.
0: Ale já na to řeknu jednu věc. To, že si lidi dohodli na tom, že si každý rok jako připočítají jeden, každých 365 dní, jeden rok, OK, dobře. Člověk je tak starý, jak se cítí, je to tak?
1: Přesně tak, a Strejda se cítí dobře.
0: Tak to je důležitý.
1: To je důležitý.
0: Tak jo, Alenko, co máš v plánu dneska večer?
1: Já už asi jenom vyvenčím psa, svolám kočky domů a půjdu se lehnout.
0: Tak to je hezký. A ještě mi řekni, jak často posloucháš Country Radio?
1: Vždycky, když jdu za Strejdou, který bydlí vedle, takže často, když jdu jenom kolem.
0: No a dohodneme se spolu, jo? Máš mobilní telefon chytrej, že jo? Tak si stáhneš do toho mobilního telefonu aplikaci Country Radio, jo?
1: Ano.
0: A občas budeš poslouchat, i když nebudeš u Strejdy. Co ty na to?
1: Tak jo.
0: Tak jo, tak dík, tak já ti za to hraju tu písničku, jo?
1: Jo, díky.
0: Měj se, ahoj, hezký večer,
1: taky,
0: ahoj.
1: Taky, naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: No a já už mám na telefonu Pavlu. Pavlo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se.
1: Tak co si dáme zahrát?
2: Zaprášené diamanty.
1: Už je to tam? A proč právě tuto?
2: No, dneska jsem se konečně poprvé dovolala, tak to je určitě důvod.
1: No tak to je důvod jako bík. A to ještě si měla velkou kliku, protože před tebou volal pán, chtěl dvě písničky, já jsem ani jednu nenašel, tak on byl tak slušný, že říká, tak dám šanci někomu jinému. Proto jsem byl takovej nevrlej, říká, máme 30 sekund, tak potřebuju tu písničku honem najít. Tak proto to bylo
2: takhle,
1: tak se za to omlouvám. No ale ještě si budem povídat, Co máš v plánu dneska na večer?
2: No, určitě jít spát, teď jsem si dala skleničku vína.
1: Mm-hmm. Jaký víno máš, bílý, červený?
2: Prosecco.
1: Prosecco, tomu rozumím, no, to máte vy dámy rádi, že jo, rádi.
2: Jo. Ale já mám ráda i pivko a rum a tak.
1: No, já bych řekl, že troška alkoholu každý den jako neudělá žádnou smůlu, žádný neštěstí, že to je jenom troška, to musí jít s mírou.
2: Jo, přesně.
1: No, protože se
2: Jánko... Mějou nebo s Vítkem, no.
1: Se nám trošku jako rozcvičej cévy, roztáhnou, rozproudí se krev a pěkně se potom usíná, že jo?
2: Jo, určitě, no.
1: A zítra jdeš do práce?
2: Jdu, na 7.
1: Na 7, no tak to musíš jít spát, hele, má 8 hodin spánku, takže to už jsme v 11 večer, když půjdeš ráno, potřebuješ hodinu, tak to už jsme v 10 večer, tak to máš tak hodinu na poslouchání ještě, že jo?
2: No jasně, to víš, jo.
1: Tak jo, tak si to užij, já moc děkuji, že jsi zavolala a pouštím
2: a ti taky.
1: Romana Horkýho, Kamelot a Zaprášené diamanty. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju,
1: nemáš za co, ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Roman Horký, Kamelot, Zaprášené diamanty pro Pavlu a já mám na telefonu Aničku. Aničko, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tak co pak si zahrajeme?
1: No, já jsem chtěla poprosit o písničku od Valdemara Matušky Eldorado.
0: A proč právě a to, tuto?
1: A to z toho důvodu, že teď v sobotu v Sosnově na Opavsku bylo pořádáno už 40. takové setkání countryových skupin a bylo to na počest, když si před těmi 40 lety to zahajoval právě Valdemar Matuška. A vždycky ten začátek je takový, že jdou tam ozdobené koně, jedou tam motorky a tahle písnička tam prostě zní úplně na plné pecky.
0: No tak dneska to uděláme úplně stejně, protože bude znít na plné pecky u každého, kdo má puštění country rádio, ne?
1: Ano, ano, děkuju moc.
0: Není za co.
1: A hezký den, hezký
0: no,
1: večer.
0: No to žádný hezký večer. Jak, co budete dělat večer, mi řekněte ještě.
1: No, já jsem dneska hlídala vnoučka, takže jsem celkem
0: vysílená z toho. Z něj. A co je největší výhoda vnuků?
1: Ne, bylo to milé.
0: Co je největší výhoda vnuků?
1: Jo, co je, no, že vám dají elán do dalšího života.
0: Ne, že se dají vrátit.
1: Jo, to jo, no to jo.
0: Vlastní děti vrátit nejdou, ale vnuci, vnoučata, s těma to jde poměrně snadno. Zavoláš
1: ano,
0: a řekneš, přijďte si pro ně, už to bylo dost, jako.
1: Ano, ano.
0: A zítra máš plánu, co?
1: Zítra, my máme takovou zahradu a takovou chatičku a tam je pořád předělat.
0: Tak to je hezký.
1: Takže pokud nebude pršet, tak...
0: Tak to je hezký. No tak přeju krásný večer, dobrý odpočinek potom vnoučkovi, aby si nabrala síly na ten zejtřejšek a moc děkuju, že jsi zavolala, moc děkuju, že posloucháš. Měj se krásně, ahoj.
1: Ano, děkuju, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Country je vše, co se vám líbí. Posloucháte večerní vysílání Country Rádia. Tohle to byl Valdemar Matuška, KTO Eldorado. To si přála Maruška ze Severní Moravy. Doufám, že měla rádio dost nahlas. Pardon, Maruška, Anička, omlouvám se, na Severní Moravu. A já tady mám Aničku z Karlových Varů. Aničko, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer.
0: Tak co pak si zahrajeme?
1: No, zahrajeme si Ostrov pečáků.
0: Jasně, a proč?
1: Protože je to pamětní písnička, u které naše dcerka,
0: ano,
1: prostě začala tancovat a mít ráda country.
0: No tak to je památná písnička, tak to jí musíme zahrát.
1: No. No.
0: A ještě mi řekněte, paní Aničko, co se takhle dělá v Karlových Varech ve čtvrtek večer za 10:09?
1: No, tak jako ještě připravuju manželovi svačinu a poslouchám a piju kávu.
0: A co bude mít manžel dobrýho ke svačině? Nalaďte nás.
1: No.
0: Chleba, no, másličko, hořčička, salámek. Jo, pozor. No.
1: Ne, já mám ráda, když má teplý jídlo v práci.
0: No ale na svačinu jako bramborový knedlík zelí, to je dobrý teda.
1: A uzený, takže jako.
0: To je dobrý teda, to je hezká svačinka.
1: Protože on na večer už moc toho nesní, takže jako.
0: Jo, tak aby to dohnal odpoledne. Tak manželovi vyříte, že mu to všichni závidíme. Bramborový knedlíček, zelíčko, uzený, to je výborná kombinace. No a já vám přeju, ať se vám to podaří dobře připravit. Krásný večer, děkuji, že jste zavolala, děkuji, že posloucháte a pouštím vám ty fešáky a jejich ostrov, ostrov fešáků. Hezký večer a ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to bylo pro Aničku z Karlových Varů Ostrofešáku a já už mám na telefonu paní Marii z Příbrami. Dobrý večer, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co si zahrajeme, paní Marie?
1: Já bych si přála písničku Don Diego.
0: Don Diego, Bea Albrecht, je to dobře?
1: Je to ono.
0: Tak a proč právě Don Diego?
1: Protože máme po rodičích chatu v Kamíku nad Vltavou a my tady starousedlíci máme takovou partičku, kde se sejdeme večer u táboráku. Chlapci vytáhnou kytary, banjo a zpíváme. A protože letos už nám to nějak nevyšlo, nějak ubýváme, tak bych si přála zahrát pro všechny tyhle mý přátelé tuhle písničku. Tak to... My vždycky zvládáme trojhlasně, tak se budu těšit.
0: No a kolik vás je doma dneska teďka takhle?
1: No dneska jsem výjimečně sama.
0: Tak to ten
1: troj... chystám zítra.
0: No to ten trojhlas půjde blbě teda v jednom, že jo?
1: No to půjde teda blbě, ale já si to poslechnu ráda v rádiu.
0: No ne, ale musí se zpívat jako k tomu. Aby no abys nevyšla ze cviku, až pojedeš na chatu, rozumíš, tak aby se jako byla rozespívána.
1: No to u té písničky já si to zaspívám.
0: No a co u toho zpívání budeme dělat v Příbrami?
1: Zavařuju lečo.
0: Hezky. A máme nějaký dobrý recept na lečo? Jaký je poměr rajčata papriky?
1: Asi 3 kila. Rajča, 4 kila papriky, 0,5 kila cibule, pěkně podusíme, přidáme mletou papriku, nacpeme do horkých sklenic a zavařujeme.
0: Takže
1: a
0: zeleninový lečo.
1: No. A zeleninové lečo, ano. A přidám si pak bustíka.
0: No a ještě k něčemu jinému. Já třeba mám rád, když se to dává zeleninový lečo, se to nemá, ale do guláše je to skvělý, že jo?
1: No. A nebo potom na topinky.
0: Na topinky taky dobrý. Ježíš, no, já mám hlad.
1: Jednu vychlazenou desítku.
0: Ježíš Maria, no. Tak teď jsem úplně rozdrážděný z toho, že nebudu moc zpívat. Tak Marie.
1: Tak já si tomu dostala, zpívám s váma, jo?
0: Tak jo, tak přeju hezký večer, ať se zavařování daří, děkuji, že jste zavolala. Dneska jste úplně poslední, protože více nevejde, tak jdeme na to, hrajeme Don Diego.
1: A jdu si to vychutnat.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: světa.
1: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

Kamelot, já zas jak dřív pro takový pohodový večer, když třeba sedíte a pijete víno, jako psala paní Marie. Ve 21 hodin 8 minut posloucháte večerní vysílání Country Rádia, kde vás dneska výjimečně místo Petra Kocmana, který vás srdečně pozdravuje a těší se na vás zítra, tak dneska vás výjimečně provází Vítek. No a co nás čeká v této hodině? Tak pokusím se dovolat Honzovi Vančurovi, že si zavzpomínáme na sobotní pikovar a na narozeniny 35. Country Rádia. Zasoutěžíme si o knížku, je to takový chlapský titul, Pletení a jak na to, více než 300 rad pracovních postupů a nápadů, tak se chlapi připravte, to bude v druhé půlce hodiny. No, zase řekneme si, jaký bude počasí a budeme si krásně hrát. Krásně jsme si hráli i minulou hodinu, to jste si vždycky měli zavolat a já mám tady několik tisíc SMSek od Hanky z Hradce Králové. A tam mi pořád píše, zatím se nedaří, nezdávám to, na které slovo to mám zmáčknout. Je to hrůza, nejsem schopná se dovolat a chtěla by zahrát Karolínu od Jindry Šťáhlavského. Tak uděláme výjimku a ještě tuhle tu písničku Hance z Hradce Králové pustíme. Tak příjemný večer.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

on dobře ví, že zemřel jeho pán v noci dříve, než se rozední na jeho dlouhou cestu poslední. Rozezní se v okolí

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: No já jsem vám slíbil telefon s Honzou Vančurou, tak já doufám, že Honza je na druhé straně. Honzo, ahoj, dobrý večer, tady Vítek, Country Radio, slyšíme se.
1: Vítku, já tě zdravím a samozřejmě všechny posluchače. Nevím, jak to teďka vypadá, protože já jsem tady někde tak jako trošku v koutku, jestli to nedělá nějakou neplechu.
0: Ne, zatím to vypadá dobře, zníš jako ze sudu, jako kdybys byl na Jižní Moravě na víně.
1: Tak to jsi se trefil, já jsem momentálně ve Velkých Pavlovicích, kam jsme dolej dneska na večer a těším se na to, jak si tady užijeme víkend s Bobčákem a vůbec nějakými exkluzemi povinných sklepích.
0: No tak to bude hezký, to bych ti skoro i záviděl. Prosím,
1: no ne, ty mi to skoro závidíš, ale já bych ti to řekl včas, tak si možná mohl jít se mnou.
0: Nemohl já,
1: s tebou je pořád veselo, ale legrace, no povídej.
0: Já radši vysílám, než piju, rozumíš, tak proto jsem tady. Hele.
1: Jo, dobře, no to je verze pro veřejnost, ano, já tomu rozumím.
0: No děkuju, ty seš moc hodný. Já ti volám kvůli sobotní akci v Pikovaru. Jak se ti to líbilo, ty narozeniny 35. Kantirádia?
1: To bylo úžasný, atmosféra nádherná. Prostě musím říct, že jsem obdivoval diváky a lidi, kteří teda tam navštívili tu oslavu, protože bylo strašné vedro, to teda víme všichni, jak to vypadalo v sobotu odpol. Ale oni to zdolávali tedy...
0: Když mluvíš, mluv do mikrofonu.
1: Zgrácí, promiň?
0: Když mluvíš, mluv do mikrofonu toho telefonu, ono to kolísá strašně.
1: Dobře, tak já budu takhle, je to lepší?
0: No, je to horší, ale nevadí, zkus to dál.
1: Horší, dobře, no. Takže prostě lepší to být nebude, vážení posluchači, ale nic se neděje. No tak OK, bylo to jako skvělý, obdivoval jsem tedy diváky a posluchače, nebo příznivce Country Radia, ty byli jistě v hojném počtu, řekl bych takřka 100%.
0: Tak jsi to vlastně užil taky, jo?
1: Já jsem si to užil moc.
0: Hele, zpívali, a viděl jsi tu reportáž na televizi Prima, kde říkali, že Country Radio je takový Chuck Norris mezi rádiama. Slyšel jsi to?
1: Chuck Norris mezi rádiama? No, ale počkej, tak to bych zrovna moc neříkal, protože Chuck Norris už je po smrti, ne?
0: No dobře, to není o tom, kde je po smrti nebo ne, ale je to prostě rádio, který vydrží úplně všechno, baví úplně všechny.
1: Jo, takhle, no, já jsem nepochopil tu pointu, teď už tomu rozumím, to jsem rád, že jsi mi to vysvětlil, takže prostě, že vydržíte všechno. No já jsem se dozvěděl na té oslavě narozeninové, že vy máte nějaký obrovský čísla posluchačů.
0: No, 600 tisíc.
1: 600 tisíc, no, no. To je pořádný das, teda. No,
0: to už je taková větší vesnička, že jo, skoro, indiánská.
1: Větší vesnička, no takový městys, no. Možná.
0: Hele, Honzo, prosím tě, no? Ještě mi řekni, budeš teďka někde hrát, kde tě můžem vidět?
1: No já jsem teďka, to byla poslední akce moje teďka, ale už za 10 dní hrajeme na nějakých dvou festivalech a pak až do konce září téměř každý víkend. Já to nebudu asi sypat ze sebe ty místa, kde hrajem.
0: Protože víš tušku, že jo?
1: Tuška, ano. Ne, já bych to ani nedal dohromady takhle z hlavy. Prostě těším se na všechny diváky a těšilo mě, jak na těch narozeninách vlastně celá ta restaurace, nebo ta terasa, nebo ten, jak se tomu dá?
0: Ten dvůr obrovský, že jo?
1: Ten dvůr, obrovský dvůr, kde bylo cirka 300-400 lidí, tak zpívali, to bylo nádherný.
0: To bylo
1: hezký. To jsem měl jako skvělý pocit a byl jsem nabit až do dneška.
0: Tak to je super. No. Tak Honzíku, prosím tě, užij si víno, užij si burčák a ještě ano, mi řekni děkuji. Jednou větou, ale normální, ne tou tvojí dlouhou, jako s 50 slovama.
1: Takže 2-3 slova, jo?
0: Řekni mi, když by lidi na tebe někam chtěli přijít, kde to najdou? Máš někde na webu nebo na Facebooku?
1: No, na Facebooku možná něco najdou, web teďka momentálně řekl bych ve výrobě.
0: To už je posledních několik let teda, že jo?
1: Pro mě já jsem zapomněl zmínit, že předevčírem jsme hráli na Parníku, který byl naprosto impozantní.
0: Parník je dobrý,
1: Parník, no. To bylo moc pěkný, no. Tak sice bylo trošku už chlad, no, ale nádhera, lidi byli opravdu happy a zase OK. Další jako příjemný a milý večer posluchači Country Radio, pochopitelně. Představ si, že tam byli lidi až ze Slovenska přijeli.
0: No vidíš to.
1: Český Třebový, Hodonína.
0: To je ta jedna krátká věta tohle. To už asi 56. To už asi 56. slovo v té větě.
1: To jsou ty tři slova, no. To jsou ty tři slova. Ne. Vážení přátelé, poslouchejte Country Radio, těšte se z jeho 35. výročí, poslouchejte i Vítka Pěknýho, který je vtipný a veselý prostě a plný, řekl bych, dobrých nápadů. Takže mějte se moc hezky, já vám zdravím a příjemný večer vám přeju.
0: Honzo, děkujem, hezký večer, užij si Moravu a těším se, že se někdy zase uvidíme. Měj se, ahoj.
1: No, ahoj, čau, ahoj.

0: vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině

0: Knižní okénko.
1: Slibovali jsme si soutěž o knížku a ten okamžik je právě teď a právě tady. Mám před sebou takový chlapský titul, který se jmenuje Pletení, jak na to více než 300 rad pracovních postupů a nápadů. Knihu napsala paní Betty Bernandenová a vydalo ji nakladatelství, hned se na to podívám, je to paperback a metafora. A přeložila to paní Eva Fuková. A v podstatě, jestli pletete a běžné návody v časopisech už vám nestačí, pak je pro vás ideálním řešením tato kniha, kde si osvojíte nové techniky a zdokonalíte se v těch, které už znáte. Objevíte krásné nápadité vzory a odhalíte veškerá tajemství pletení. Naučíte se správně číst návody, dozvíte se mnohé o výběru přízí a ladění barev, poznáte, jaká oka se na co hodí a jak se dají kombinovat a spoustu dalšího. Paní Betty Bernandenová je známou pletařkou a návrhařkou pletených výrobků, takže určitě s tím má zkušenost. No a kdo chce tuto knížku vyhrát, tak musí udělat úplně jednoduchou věc. Vezme si telefon, vytočí 210 323 333, a zodpoví mi otázku, na co bychom se tak jako zeptali. Co myslíte? No tak dáme něco lehkýho. Jak se jmenuje náš country parník? Jak se jmenuje náš country parník? Tak máte na to jednu písničku. Volejte.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak já mám na telefonu paní Alenu. Paní Aleno, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer.
0: Tak paní Alena se dovolala jako první. Soutěžíme o knížku Pletení, jak na to. A soutěžní otázka byla, jak se jmenuje country parník. Tak paní Aleno, 3, 2, 1, teď. Jak se jmenuje country parník?
1: Král Jiří.
0: Jste si jistá, není to král Václav?
1: No ne, tak jsou to Poděbrady, že jo, takže král Jiří.
0: A opravdu na 1000%, protože jestli to je jinak, tak tu knížku nevyhrajete. Je vám to jasný?
1: Ne, je to král Jiří.
0: Jasně, že to je král Jiří. Máte pravdu. Knížka je vaše, já vám moc gratuluju. A teď mi musíte říct, jestli pletete.
1: To víte, že jo, proto jsem honem se snažila volat.
0: No tak to jste měla
1: kliku. A nejenom pletu, háčkuju. Teďko právě momentálně háčkuju.
0: Aha.
1: Při tom country.
0: A jaký je rozdíl mezi pletením a háčkováním? Řekněte mi to lajkovi.
1: Na pletení máte jehlice, dvě, aha, no. A na háčkování máte jenom háček. Někdo dělá jenom pletení a říká, že háčkovat neumí.
0: Hele.
1: Já umím teda obojí, ale zase moc s vyšíváním to nejsem moc velký kamarád. Ale
0: to umí paní Věra z Litomyšle krásně vyšívá, ta je šikovná
1: no,
0: na to.
1: No,
0: hele, krás. Ještě mi musíte říct, jaký je rozdíl mezi háčkem a jehlicí.
1: No jehlice jsou dvě většinou, někdy jsou čtyři, když se dělají ponožky, respektive pět. Ale dvě jehlice špičatý a háček je zahnutý nahoře.
0: Aha, no tak dobře, no. Tak já si to, až přijdu večer domů, já si to vygooglím, abych příště nevypadal jako pitomec, že jo, do rády, a když to nevím, soutěžíme o takovouhle knížku.
1: No, ale je to teda úžasný, protože mě se nikdy nepovedlo už teďko xkrát se dovolat. A teď já jsem u dcery, jo, v Hamburku.
0: Jako v Německu?
1: Poslouchám to jako přes internet.
0: Aha.
1: A přitom teďko jsem háčkovala.
0: No a klaplo to, podívejte. Kdy jste naposled něco vyhrála v country rádiu?
1: Říkám, asi někdy před 8 lety možná.
0: No tak vidíte to.
1: Kalendář.
0: Hele, a nechcete zahrát nějakou písničku a někomu poslat?
1: Jo, tak víte co?
0: No.
1: Tak mě zahrajte takovou tu písničku, moje dcera je lékařka, jak tam zpívá jako...
0: Od 10 k 5. No jasně, to vám schvaluju, to je hezká písnička.
1: Takže to by se jí mohlo docela i líbit.
0: Od 10 k 5, už je to tam. A jak se jmenuje dcera?
1: No jako já, my to máme jednoduchý.
0: To je hezký. Tak zdravíme paní Alenu do Hamburku, gratulujeme k výhře, zdravíme její dceru Alenu taky do Hamburku. Děkuji moc, že posloucháte a pouštím vám k té výhře ještě Martina Čepelíka a Andreu Minevu od 10 k 5, když je lékařka.
1: Jo, a jasně, jste úžasný, já právě tady to poslouchám, dceři jsem to tady jako pouštím každý večer a ona říká, je, to je senzace ta hudba a tohle to všecko.
0: No vidíte to, také musíte naučit v Hamburku poslouchat country rádio, tak jste šikovná. Tak vám moc děkuju. Ať se vám daří háčkování, ať se vám knížka líbí, dojde vám během týdne, jo?
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se, naschle.
2: Dvě děti sedí v ambulanci,

0: 5 dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky.
0: Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pocem kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláče, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši, hlavně je bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči, utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra, já jsem jenom jeden, ale vás je fůra a na světě je plno utrpení, plno krás a já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

To byla na Country Rádiu Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, kousek, který se jmenuje Uvědomění. Já jsem si všimnul, že je skoro 10 hodin za nějakých 7 nebo 6 minut a vůbec jsme si dneska ještě neřekli, co nám tam nahoře připravili na dnešní noc za počasí. Tak teď nastal ten okamžik, že si to řekneme. V noci bude hodně oblačnosti a místy zaprší, na to se připravte. Bude totiž oblačno i zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Na jihovýchodě a východě zpočátku ojediněle i silnými přeháňkami nebo bouřkami. Předpokládá se, že může napršet do 5 mm, ale v bouřkách to bude až 25. Nejnižší noční teploty budou na spaní úplně krásný, 19 až 15 stupňů. Na severozápadě území bude 13 a v 1000 metrech na horách kolem 13. Bude v noci klidno nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tlaková tendence, setrvalý stav nebo slabý vzestup, rozptylové podmínky dobré, místy mírně nepříznivé. A teď pozor! Sluníčko dneska, tedy 20. srpna, vyšlo v 5 hodin 58 minut a zapadlo ve 20 hodin 11 minut. Jak říkal posluchač Mirek, když jsme si volali tu první hodinu, tak už se nám to prostě krátí. Pranostika na dnešek říká, rozsílí v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Tak zatím to doteďka tak nevypadá, protože moc rosy, aspoň teda tady u nás v Praze, není. No a rekordy počasí pro dnešek, tak největší teplo bylo v roce 2012. To bylo plus 36,1 stupně. Největší zima byla v roce 1968, to bylo 8,3 stupně. A normální teplota pro dnešek je plus 18,6.

0: meditate on. Understand your man. You hear me talking, honey? Understand your man. Remember what I told you. Understand.
1: Johnny Cash, Understand Your Man, nás přivedl až 22:08. To znamená, čtvrteční večer se překlopil do noci, vy máte naladěné country rádio, jak jsme říkali s Honzou Vančurou, country rádio je něco jako Chuck Norris, je úplně na všechno a všechny přemůže a je nejlepší. No a vaším dnešním průvodcem je Vítek, protože Petr Kocman má nějaké jiné povinnosti. Srdečně vás pozdravuje a těší se na vás zítra. Zítra je ale zítra, co nás čeká v této hodině mezi 10:00 a 11:00 skoro noční. Tak podíváme se do kalendáře. Dneska jsem zjistil, že svátek má pivo, je tam napsaný Bernard. Potom si dáme nějaký tip na výlet, pustíme si vítěznou píseň Bonanzi, to je hitparáda, kterou připravuje kolega Miloš Keller každou neděli od 18 hodin. No a řekneme si také, jaké bude zítra počasí a k tomu si budeme krásně hrát. Teď mám pro vás připravenou jednu písničku, která se jmenuje Ladovská zima. Vybral jsem ji záměrně, protože si všichni stěžujete na to, že bylo velký horko a že je potřeba se ochladit. Tak doufám, že Jarek Nohavica se svojí ladovskou zimou vás teďka trošku schladí. Příjemný večer ze studia vám přeje Vítek.

jakou vločka z oblohy padá. Chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada. Obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je. A srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliv a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská

Tak, to byla další z krásných písniček od Brontosaurů Na kameni kámen. No a máme 21 hodin, 21 minut, 22 sekund a to je ten nejvyšší čas, abychom se podívali do kalendáře, protože dneska je tam Bernard. Tak představte si, že to je mužské křestní jméno starogermánského původu a vzniklo spojením původních německých slov jako Bär v překladu medvěd a Hart v překladu tvrdý. V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako tvrdý nebo drsný medvěd, potažmo pak jako statný jako medvěd nebo silný jako medvěd. Bernardů úplně moc není v České republice, je jich 257 a pořadí ve jmenné statistice je 519. jméno. Já jedinýho Bernarda, který znám, je to pivo z Humpolce, takže ten dneska asi taky slaví, ale vy, jestli znáte nějakého Bernarda, tak máte ještě zhruba něco málo více než hodinu a půl, abyste mu popřáli k svátku. Takže milí Bernardi, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radost ze života, úsměv na tváři. Samozřejmě všechno nejlepší také všem těm, kteří slaví narozeniny nebo cokoliv jiného. A z Country Rádia posíláme dárek, samozřejmě nemůžeme nic jiného než písničku a tentokrát jsem vybral Strasti Trumpa Vladimíra. Tak všechno nej a ještě pořádně slavte.

0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

jako vlak, ať poženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

za rokem, celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

Slíbili jsme si na začátku hodiny, že si dáme nějaké tipy, co by se dalo dělat o víkendu. Tak já jsem se podíval na web Kudy z nudy a tam jsem se dozvěděl, že 22. srpna proběhne hradozámecká noc, která láká k návštěvě hradů a zámků. Na těchto stránkách Kudy z nudy najdete velký přehled tipů z celého Česka. Třeba tady vidím namátkou Senát České republiky, vidím Konopiště a spoustu dalších. Můžete se těšit na volné prohlídky reprezentativních prostor, kostýmované průvodce v soukromých apartmánech, rodiny, hostinské pokoje, doprovodný kulturní program a mnoho dalšího. Když by vás to neuspokojilo, tak 22. srpen je Mezinárodní noc pro netopíry. To je vždycky čtvrtá sobota v srpnu. A jestli vás fascinují a chcete se dozvědět víc o jejich životě a významu, ohrožení i ochraně, pak navštivte některou z akcí, která provází Mezinárodní noc pro netopíry. Ta akce se odehrává vždycky právě ten čtvrtou sobotu v srpna, je to na přelomu srpna září, takže se nechte inspirovat tipy z portálu Kudy z nudy. Takže nezapomeňte www.kudyznudy.cz. A pak mám ještě jedno zajímavé výročí. 23. 8. 1868 se narodil architekt Dušan Samo Jurkovič. Jestli vám to něco říká, tak vězte, že dokázal jedinečně propojit secesi tento architekt s lidovou tradicí, barevností i poetikou dřeva a můžete se vydat za jeho nejznámějšími díly třeba Pustevny, Luhačovice, Brno, Praze či Nové Město nad Metují a můžete poznat jeho architekturu, která má do dneška nezapněnitelný rukopis. Takže nezapomeňte narozeniny Samo Jurkoviče, známého architekta, Mezinárodní noc pro netopíry a zároveň Hradozámecká noc. Více informací najdete na webu kudyznudy.cz. No a teď si dáme další muziku, třeba Marien a Memento Mori. Příjemný poslech.

0: 10 minut před 11. večerní nám dohráli a dospívali The Judds, Why Not Me. No a my se teďka podíváme na to, jaké bude počasí v noci, jaké bude počasí zítra a pustíme si vítěznou píseň Bonanzy. Takže toho máme na starosti poměrně dost. Začneme tím počasím, to si zopakujeme. V noci bude hodně oblačnosti a místy zaprší, bude totiž oblačno a zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Na jihovýchodě a východě zpočátku ojediněle i silnými. Naprší tak do 5 mm, ale v bouřkách to může být až 25. Nejnižší noční teploty budou 19 až 15 stupňů, což je na spaní super. Na severozápadě území až 13 a v 1000 metrech na horách bude taky 13 stupňů. V noci bude klidno nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách může přechodně zesílit. Zítra při přechodu tlakové níže zesílí vítr a vyskytnou se až velmi silné bouřky. Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Předpokládané množství srážek je tak do 15 mm, v bouřkách to může být 40, to už je poměrně dost, a když budou bouřky se kombinovat s deštěm, tak to může být i 70 mm. Zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají k příjemným 23 až 28 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 20. Foukat zítra bude slabý proměnlivý vítr, později odpoledne a večer to místy bude přechodně čerstvý severozápadní vítr, ale pozor, s nárazy kolem 70 km za hodinu a v bouřkách ojediněle až 90 km za hodinu. Tlaková tendence zítra setrvalý stav, postupně mírný pokles, v Čechách večer mírný až silný vzestup. To ty bouřky za to můžou. Rozptylové podmínky budou dobré ráno a dopoledne, místy mírně nepříznivé. Tak tohle to všechno nás čeká v noci a zítra přes den a teď už nás čeká vítězná píseň Bonanzy. Bonanza je hitparáda, kterou pro vás připravuje kolega Miloš Keller každou neděli od 18 hodin. Teďka bylo druhý kolo, kde soutěžilo 5 písní a v nedělním večerním vysílání to vyhrál Marty Johnson s písní Ještě je čas. Ale jestli chcete ovlivnit vítěze, který vyhraje na internetu, tak můžete. Otevřete si naše webové stránky, tam si dáte countryradio.cz, vezmete záložku pořady, tam je Bonanza, kliknete a tam je všech 5 písniček, které soutěžili. Je u nich počet bodů, který dostali, to znamená, co bod to hlas posluchače. No a můžete ovlivnit to pořadí. Zatím teda ten Marty Johnson to úplně jasný na internetu nemá. Tak se podívejte, poslouchejte a hlasujte. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Kamelot a Zachraňte koně na Country Rádiu ve 23 hodin 9,5 minuty. Je to písnička z roku 1990 ze stejnojmenného CDčka. No a ta nám v podstatě ukončila první trojici písní z poslední dnešní vysílací hodiny. Zbývá nám nějakých 50 minut. No a co nás v těch 50 minutách čeká? Ivan Mládek, Zelenáči, Berunka, Teče, John Lennon, Imagine, Bokomara, Lustr nebo Můra. Podíváme se zase na nějaké tipy na výlet, řekneme si něco o programech Country Rádia, co vás bude čekat zítra, co bude o víkendu, připomeneme si počasí, no a bude spousta dalších krásných písniček, takže se máte na co těšit. No a jestli vám hlas, který slyšíte, připadá nepřípustný pro tuto denní nebo už skoro noční hodinu, tak vězte, že ze studia Country Rádia vás zdraví Vítek, protože Petr Kocman má nějaké povinnosti a těší se na vás už zítra večer. No a vy se teď můžete těšit na toho slíbeného Ivana Mládka a Zelenáče Berounka Teče. Příjemný poslech.

Měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

Mám stichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, B

No a po Greenhornech si dáme ještě jedno kolo tipů, kam byste mohli o víkendu vyrazit. Tak řekli jsme si, že je ta Hradozámecká noc. Dívám se tady na web Kudy z nudy a tam je dokonce přehled otevřených památek Národního památkového ústavu. No a krom toho třeba se můžete podívat v sobotu 22.8. na akci Kolešovka, kdy se svezete ve Středočeském kraji z Rakovníka do Kolešovic parním vlakem. V Zoo Praha probíhá v sobotu Mezinárodní den orangutanů, tak to bude určitě zajímavý. A rovněž pak se můžete přesunout na Prahu 8 do Invalidovny, kde probíhá Den otevřených dveří. Jste-li ze Středočeského kraje, tak se v sobotu můžete jít podívat na dožínky ve skanzenu v Kouřimi. Tady je akce, to mě láká. Letní kino Dukovany 2026, Dukovany, kraj Vysočina. Tak to bude hezký, to je takový to místo, je tam přijedete autem, zaparkujete, naladíte si určitou frekvenci na rádiu, díváte se na film a ta hudba nebo ten zvuk vám hraje z autorádia. Další hezká akce se jmenuje Selské baroko, Veselí nad Lužnicí, Jihočeský kraj, a je to sraz veteránů. To by se mi líbilo. Jste-li z Královéhradeckého kraje, tak se můžete jít v sobotu od pátku až do neděle, se můžete jít podívat na sobotecký jarmark a festival Řemesel 2026. V sobotu a v neděli rovněž probíhají volarské slavnosti dřeva, volary jsou v Jihočeském kraji, takže taky to stojí určitě za návštěvu, máte-li rádi dřevo a dřevěné výrobky. No a podíváme se na další akce, které by tady byly, nějak se mi to zaseklo ten počítač teda, no to teda není žádná slava, no nevadí, tak vám řeknu, když máte zájem, zadejte si na kudyznudy.cz, klikněte kalendář akcí, zvolte si tento víkend a máte to, už to přeskočilo. Máme sobotní a nedělní komentované prohlídky pro děti ve Staré čistírně v Praze 6 v Bubenči. Na Špilberku v Brně probíhá Mezinárodní hudební festival v sobotu. Rovněž se můžete v Řevnicích, to je tam, kde bývá Porta, podívat na Čajomír Fest, festival čajového umění, a ten probíhá jak v sobotu, tak v neděli. V Chodové Plané v Plzeňském kraji v sobotu slavnosti piva Chodovar, to bude jaký hezká akce. No a jinak se ještě můžete podívat, když jste z Moravy, Jihomoravský kraj, tak do Vlkoše, Zarážání hory ve Vlkoši u Kyjova 2026. Čili tolik některé tipy z webu Kudy z nudy, no a já si myslím, že si na víkend určitě něco vyberete. No a já jsem vám teďka vybral Rodného Crowella a Fever on the Bayou. Příjemný poslech!

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou.
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou.
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osad.

0: plíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a o

Vaby Daněk a jeho rychlejší koně z CDčka Nech svět, ať se točí dál z roku 2002. Hudbu napsal Tom T. Hall a český text Mirek Skunk Jaroš, kdybyste to náhodou nevěděli. A kdybyste náhodou nevěděli, co se bude vysílat na Country Rádiu v nejbližších hodinách a dnech, tak nikam nechoďte, protože já vám to právě teď řeknu. Tak po půlnoci bude repríza tramských tamtamů z tohoto týdne a to je pořad, který připravuje náš produkční Kuba Jiroušek. Říkají o něm, že to je torpédoborec dívčích srdcí. No a tentokrát tamtamy Kuba věnoval Františku Nedvědovi, od jehož úmrtí uplynulo 18. července už neuvěřitelných 5 let. V pořadu se mapuje celá jeho hudební dráha, ve které je obsažen folk, country, tramská písnička, který měl v podstatě Franta celý život nejblíž. No ráno v 6 přijde Kačka s Vláďou, pak nastane to standardní schéma, přijde Milan Schmidt a potom Miloš Keller, ale pozor, Milan Schmidt bude mít dopolední kávičku mezi 11. a 12. a hostem dopolední kávy bude Marty Jonsson. Jestli vám připadá, že jste to jméno někde slyšeli, tak ano, slyšeli, je to vítěz nedělního kola Bonanzi a hráli jsme si tu vítěznou písničku jeho. Marty přinese nové CDčko a pohovoří s Milanem o jeho dojmech z letošní Porty, kde byl jako nováček. No zítra večer do 19. vás čeká páteční speciál, premiérové vydání pořadu 108 let trampingu, kde vzpomíná Petr Třebický na Vabyho Rivolu a vezme vás také do zapomenuté části trampské písničky, čili milovníci starých časů si přijdou na své. No a o víkendu, téma víkendu je prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání, tak si budeme telefonovat a povídat si o vašich vodáckých a vodních zážitcích. Víkendová siesta samozřejmě bude tematicky písně vodácké a námořní. Nedělní Bonanza, tady píše Miloš Keller, že bude asi tramská. Zdravíčko doktore bude repríza v neděli v 19 hodin s doktorem Ryšávkou na téma vliv mikrobiomu na duševní zdraví. No ještě vám řeknu nedělní album Týdne, to připravuje Milan Schmidt. A v neděli to bude další novinka, Honza Nedvěd mladší a příbuzní, Chlapský slovo, po 20 letech se vrací s novým albem. Tak máte se určitě na co těšit. No a teď se můžete těšit na Vabyho a Mikyho Rivolu 17 dnů. Příjemný poslech.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio.

Tak to byla Michaela Pávová, Jednou tě najdu. No a řeknu vám, když se podívám na hodiny ve studiu, tak musím zkonstatovat, že už máme čas jenom na rozlučku a na počasí. Tak začneme tím počasím, co na to vy říkáte. Já třeba na to říkám to, že v noci bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a na jihovýchodě a východě ty můžou být i srážky a ten déšť silnější. Nejnižší noční teploty jsou přijatelné, 19 až 15 stupňů, na severozápadě území 13, v 1000 metrech na horách taky 13. A venku bude klidno, nebo bude foukat slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tolik k noci, ale zítra při přechodu tlakové níže zesílí vítr a vyskytnou se až velmi silné bouřky. Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i ty bouřky, které mohou být až velmi, velmi silné. Napadne tak do 15 mm, v bouřkách to bude 40, to už je docela dost, a když bude pršet a potom do toho přijde bouřka, tak to může být až 70 mm. Zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají k 23 až 28 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 20. Foukat zítra bude slabý proměnlivý vítr, později odpoledne a večer to místy bude přechodně čerstvý severozápadní vítr, ale pozor, s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojediněle až 90. Tak tohle nás čeká zítra. Jinak 20. srpen 2026 je už téměř minulostí, čili naše společné večerní vysílání bohužel také. Já vám děkuji za velmi milou a příjemnou společnost. Mějte klidnou noc, úspěšný zítřek a užijte si pěkný víkend. To vám ze studia Country Rádia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví i dnes Kuba Jeroušek. 18. července to bylo 5 let, co nás navždy opustil František Nedvěd. Jedna z předních osobností moderní trampské písně, folku a tuzemské country. Muž, který přes svou všeobecně známou plachost hrával až do konce svého života koncerty pro vyprodané sály. Interpret? Bez jehož písniček se neobejde žádný táborák a také muzikant, který navrátil náš žánr společně se svým bratrem i do nejprestižnějších soutěží a do všeobecného povědomí. Tomuto bardovi, který mohl díky svému úspěchu prožít život v luxusu a přesto dal přednost Sázavě a Lukám pod Medníkem, věnujeme dnešní tamtamy. Dnes vám s plným přesvědčením přeji příjemný poslech.

Přestože koketoval František Nedvěd na počátku 60. let s Big Beatem a s hrou na bicí, nemohl uniknout vlivům spojených s dospíváním na osadě Toronto v Posázaví. Tremská píseň provázela Františka celý život a nikdy na ní nezanevřel. V úvodu jsme si pustili titulní píseň Alba, když ohně zaplanou z roku 2009. Jinak to byla písnička z autorského pera Eddieho Forsta. Na toto album naspíval své oblíbené prvorepublikové písně, které slýchával v dobách svého mládí. S Alba nyní přihodíme ještě příznačnou píseň Jen ty má Sázovo a poté si pustíme Františkovi velké kamarády, totiž Červánky. Pokud jste někdy pozorně poslouchali texty bratří Nedvědů, tak víte, že odkaz k Červánkům se neobjeví pouze ve slavné písničce Jižní kříž. Červánek nám zaspívá Františkovou oblíbenou tremskou píseň Moře hučí, ale teď Jen ty má Sázovo.

trenčských tamtamech na country rádiu dozněla slavná skladba Algy Škacha Moře hučí z roku 1953 v podání Červánků. My dnešní tamtamy věnujeme vzpomínce na Františka Nedvěda. Roku 1972 byla založena Františkem a Janem Nedvědovými slavná skupina Brontosauři. Asi není třeba dlouze představovat. Původní sestava však vypadala trochu jinak, ale ta nejslavnější byla tvořena ještě Zdenkou Tichotovou a Petrem Zadinou na basu. Brontosauři mají díky skladatelské a textařské genialitě Honzy Nedvěda na krku desítky hitů, které zlidověly. Skupina hrála až do roku 1991, kdy sice zanikla, ale později se ještě sešla při natáčení alb Sedmikrásky a Zahrádky. Teď tu mám jednu raritu a to je skladba Poselství. Ta zazněla na festivalu politické písně Sokolov v roce 1975 a na rozdíl od ostatních projevů tehdejších opěvuje konec války a svobodu. Poté přihodíme velký hit Brontosaurů. František zaspívá Toulám se klínem skal.

Tak věřím, že jste si podobně jako já teď u rozhlasových přijímačů pospívali a pokračujeme v hudebním mapování kariéry Františka Nedvěda. V roce 1974 začíná František Nedvěd společně se svým bratrem Honzou a Zdenkou Tichotovou paralelně vedle Brontosaurů působit i ve Spirituál Quintetu. Na rozdíl od Honzy, který opustil Spirituál Quintet v roce 1987, vydržel František v kapele do roku 92. Je to období, ve kterém Spirituál vydal 8 dlouhohrajících alb, z nichž všechny slavili úspěch. Pustíme si dvě ukázky. Válka růží, rok 1985, to je tradicionál s českým textem Dušana Vančury, a poté písnička, která opravdu zlidověla a zpívá se prakticky všude, a to je Kocápka, rok 77 a český text též Dušan Vančura.

František Nedvěd, kterému věnujeme dnešní pořad, zpíval se Spirituál kvintetem. Po konci fungování brontosaurů přišel ještě větší nedvědovský boom. Alba Zpíváme si s Nedvědy nebo František z roku 1993 vycházely v obřích nákladech a cesta ke Strahovu byla otevřena. Já bych se tu však rád zastavil ještě u mého oblíbeného alba Balady, které vyšlo roku 1995. To se totiž trochu vymyká běžné nedvědovské produkci. Album totiž propojuje českou hudební tradici s baladickými vlivy britské a irské scény. Melodie jsou totiž ostrovními tradicionály. Pustíme si Královnu z Dundrum Bay a Zelený ráj.

21. června roku 1996 se stalo něco, co asi nikdo nečekal. Na tehdejší koncert Nedvědů, pořádaný k Honzovým 50. narozeninám, přišlo téměř 70 tisíc diváků. Nutno zdůraznit, že na úspěchu má lví podíl Petr Novotný a jeho prozíravá taktika umístit stupenky na Strahov do nového alba Bratří Nedvědů. Kdo si tehdy koupil originál, dostal se i na koncert. Před Nedvědy vystupovali tehdy ještě Fešáci, Ivan Mládek s Benjo Bandem, Šlapeto a KTO. Byla to taková velká oslava české písničky. Rád bych vás upozornil, že jak záznam předvystupujících pod názvem Čekání na Nedvědy, tak koncert jako takový jsou dostupné na YouTube. Z koncertu poté vyšel i hudební nosič a na tom koncertu jako takovém se objevil i Spiritual Quintet, dokonce tam s Nedvědy zaspíval i Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem nebo třeba i Palo Habera. Pojďme zase za muzikou. Jedna z písní, která na tomto koncertu zazněla, je slavná skladba Skládanka z alba František z roku 1993. A poté přihodím jeden z posledních společných počinů bratrů Nedvědů a to je píseň Souhvězdí Jisker. Ta je též titulní skladbou společného alba z roku 2011.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

Po velkém koncertě na Strahově se v roce 97 bratrské duo rozešlo. Pro Františka to byl šok. Ve své 13. komnatě na České televizi uvedl, že když se rozešli, chtěl si otevřít v Lukách pod Medníkem pekárnu a péct housky. Naštěstí jeho skvělá žena mu byla oporou a řekla mu, že pokud nezačne hnedka hrát, takže se s ním rozvede. To byl pro Františka dobrý podnět k tomu, aby dal dohromady novou kapelu. A tak roku 98 vzniká za pomoci Petra Novotného skupina Druhé podání, se kterou poté natočil řadu písní již spíše countryového ražení. Tehdy dokonce i několikrát soutěžil v anketě Zlatý slavík. Spolupracoval například s Tony Linhartem a Helenou Maršálkovou, dokonce natočil i moc pěkný duet s Lucí Bílou a mnohými dalšími. Od roku 2013 poté František hrál solově a také se skupinou Tiebreak. Těleso tvořil jeho syn Vojta Nedvěd, který hrával na 12-stisnou kytaru, vlastně tam hraje dodneška, Tiebreak pokračuje. Petr Kocman zpíval a hrál na solovou kytaru, Milan Plechatý s baskytarou a Jaroslav Petrásek hrál na bicí. Je takové zajímavé, asi jste si toho všimli, že František Nedvěd pojmenoval své doprovodné kapely tenisovými termíny, jak Druhé podání, tak Tiebreak. Pustíme si krásnou píseň 19, tu můžu poslat teď s čistým svědomím na Komáří vrch a poté by František zaspíval s Helenkou Maršálkovou skladbu To už dávno nejsem já.

František Nedvěd byl hodně rodině založený, vždycky si tak trochu stýskal, že kvůli svému vystupování neměl moc čas na rodinu a tak byl rád, když se poté celá rodina sešla u stolu. Jak jeho syn Vojta Nedvěd, tak i František Nedvěd mladší hudební sklony podědili a v současné době vystupují oba solově.

je Vojta tedy s kapelou Tiebreak. My si teď pustíme vůbec poslední skladbu, kterou František Nedvěd naspíval. Naspíval ji společně s Vojtou Nedvědem a ta píseň se jmenuje Můj osud. Vyšla posmrtně tedy na albu Maluju na nebe Vojty Nedvěda v roce 2023.

Dnešní tramské tamtamy jsme věnovali vzpomínce na Františka Nedvěda. Na závěr našeho pořadu si ještě pustíme písničku z alba 16 od Táborových ohňů z roku 2008, kde se František potkal společně s Babidaňkem, Mikyry Volou, Robertem Křesťanem a Ivanem Mládkem. Tehdy tam František Nedvěd naspíval Bláznovou ukolébavku. Mně ještě závěrem pořadu dovolte poděkovat všem posluchačům, kteří se zúčastnili naší oslavy 35. let Country Rádia sobotu 15.8. v Pikovicích a samozřejmě můj velký dík a vlastně i smeknutí patří všem, kteří se mnou v tom hrozném horku šli po Sázavskou stezku. Bylo to moc fajn a všichni jsme si to užili. Takže co si můžeme říct, těším se na dalších setkáních s Country Rádiem, ať už to budou setkání slavnostní nebo jenom neformální. Mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

0: jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým už dnes po 19. hodině ve vysílání Country Radia.

Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Paští zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto, Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já. A každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znamenit. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka. On povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít. Kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá.

ještě pořád dýchám, ještě není pozdě, ještě pořád spěchám, ještě není pozdě, cigáro si dát, ještě není pozdě, mít tě rád.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po

nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.